0: sportu a pohybu u dětí. Výsledky testování uvidí školy už v prosinci a celkovou analýzu pak inspekce představí na jaře příštího roku. Návykové látky jsou mladistvím snadno dostupné, ukazují to letní kontroly České obchodní inspekce zaměřené na alkohol a drogy. Prověřované provozovny ve více než polovině případů porušily právní předpisy. Mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba ČTK řekl, že za pomoci figurantů provedli přes 350 kontrol.
1: Ve 154 případech jsme zjistili, že byl mladistvím podán nebo prodán alkohol. Porušení právních předpisů bylo zjištěno ve 189 kontrolách, tedy ve více než polovině kontrolovaných provozoven.
0: Podle expertů je český přístup k alkoholu velmi tolerantní, poukazují na vysoké dopady na zdraví. Chtějí proto silnější osvětu nebo vyšší regulace, a to třeba omezení reklamy nebo přísnější prověřování věku. Soudnictví v americkém Utahu zažívá pěkný skandál. Z cely smrti museli propustit 71-letého muže odsouzeného za vraždu ženy z roku 1985. Nový test DNA prokázal, že muž jménem Douglas Stuart Carter nezanechal stopu krve na klitce oběti, což ho před lety usvědčilo. On pak sice podepsal přiznání, ale podle svých slov to udělal pod nátlakem. Proces se tak bude znovu opakovat. Carter ale během něj zůstane na svobodě. Zamří, že mi přitom strávil přes 40 let.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Fernando Alonso zůstává ve Formuli 1. Dvojnásobný mistr světa bude závodit i v příští sezóně, kdy mu bude 46 let. Španělský jezdec prodloužil o další rok smlouvu s týmem Aston Martin, který o tom informoval na svém webu. Alonsovým týmovým kolegou zůstane Kanaďan Lance Stroll, syn majitele stáje. A na závěr doplníme počasí. Ve středu bude jasno nebo polojasno, ráno se budou výjimečně vyskytovat mlhy a nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

skupina Daughtry slaví 20 let existence a při té příležitosti vydala album There and Back Again. Je to poněkud neobvyklá kompilace nejstarších skladeb skupiny. Kapela totiž všechny ty skladby z roku 2006 znovu bez úprav nahrála a vydala na vlastní značce v omezeném nákladu. No a v novém dokonalejším provedení se ukazuje talent kapely. My si ho vychutnáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Policisté a hasiči si polepší, vejce se salmonelou prošla až ve školní kuchyni a Slovensko láká nové turisty z celého světa. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Zde nad lesy už bezmála 400 nemocných. U 58 z nich laboratoř potvrdila salmonelózu, uvedli to hygienici. Na další výsledky se čeká. Do školy chodí asi 1100 dětí. Škola začne po asi týdenním ředitelském volnu fungovat ve středu. Škola minulé pondělí uvařila uhlířské špagety s prošlými vejci. Všechny nemocné spojuje to, že je jedli. Obědy do školy bude prozatím dovážet externí firma. Vejce, která personál kuchyně ve škole v pražském újezdě použil pro přípravu uhlířských špaget, prošla až v kuchyni, řekl to ředitel školy Libor Skala. Platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby narostou. V příštích třech letech každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně. Po jednání s odboráři to zopakoval ministr vnitra Lubomír Metnar. Tarifní složka by se měla zvyšovat ročně o 1300 korun, s čímž ale odbory nesouhlasí. Rezort vnitra chce, aby byl k začátku roku 2029 nástupní plat policistů a hasičů po absolvování odborné přípravy 50 000 korun. Kromě zvyšování tarifní částky by se každý rok měl příslušníkům bezpečnostních sborů zvýšit o stejnou částku i stabilizační příplatek. Zbylých 300 korun má podle ministerstva připadnout na nadtarifní složky platu. Například pohotovosti nebo přesčasy. Slovensko láká nové turisty z celého světa. Třeba v Bratislavě evidují nárůst cestovatelů hlavně z Polska, Bulharska, Norska a ze skandinávských zemí. Hojně se ale začínají znovu objevovat i turisté z Izraele. I Vysoké Tatry hlásí silný rok. Počet návštěvníků tam stoupl o třetinu.
2: Slovensko oslovuje čoraz širšie spektrum zahraničných turistov. V tomto roku má padnúť aj historický rekord. Môže za to takmer 40% nárast leteckých liniek do krajiny. V Bratislave majú silné zastúpenie aj cestovatelia z Británie, Nemecka, Česka, Španielska a Talianska. Pribudli seniori a rodiny s deťmi z juhu Európy. Nárast evidujú kúpeľné miesta i Tatry, najmä Liptov. Chodia tam znovu Česi, Poliaci, Maďari, ale aj turisti z Pobaltia. Jozef Baoko, Slovensko.
0: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Olympijský oheň zabítá do všech koutů Spojených států. Před hrami v Los Angeles v roce 2028 zamíří štafeta do všech 50 států a svou cestu zahájí v Atlantě, kde se olympiáda konala v roce 1996. Přesnou trasu pořadatelé zveřejní příští rok. Plamen tradičně zapálí v řecké Olympii a poté poputuje do Spojených států. Los Angeles bude olympiádu hostit po třetí po letech 1932 a 1984. Paralympiádu pak úplně poprvé. A na závěr doplníme počasí. Ve středu bude jasno nebo polojasno, ráno se budou výjimečně vyskytovat mlhy a nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

skupina Daughtry slaví 20 let existence a při té příležitosti vydala album There and Back Again. Je to poněkud neobvyklá kompilace nejstarších skladeb skupiny. Kapela totiž všechny ty skladby z roku 2006 znovu bez úprav nahrála a vydala na vlastní značce v omezeném nákladu. No a v novém dokonalejším provedení se ukazuje talent kapely. My si ho vychutnáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Zde. Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Žáky čekají testy tělesné zdatnosti. Utah propustil muže čekajícího desítky let v cele smrti a Fernando Alonso zůstává ve Formuli 1. Jsou to další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. 300 tisíc českých školáků čeká v listopadu velká prověrka jejich fyzické kondice. Školní inspekce otestuje žáky 3. a 7. tříd základních škol a druháky na středních, aby zjistila, jak se za poslední 4 roky změnila síla, rychlost a vytrvalost dětí. Školáci se budou potit u sedůlehů, skoku do dálky nebo člunkového běhu a středoškoláky prověří ještě z chyby. Ministr školství Robert Plaga uklidňuje, že data budou anonymní a poslouží stát to k lepší podpoře sportu a pohybu u dětí. Výsledky testování uvidí školy už v prosinci a celkovou analýzu pak inspekce představí na jaře příštího roku. Návykové látky jsou mladistvím snadno dostupné, ukazují to letní kontroly České obchodní inspekce zaměřené na alkohol a drogy. Prověřované provozovny ve více než polovině případů porušily právní předpisy. Mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba ČTK řekl, že za pomoci figurantů provedli přes 350 kontrol.
2: Ve 154 případech jsme zjistili, že byl mladistvím podán nebo prodán alkohol. Porušení právních předpisů bylo zjištěno ve 189 kontrolách, tedy ve více než polovině kontrolovaných provozoven.
1: Podle expertů je český přístup k alkoholu velmi tolerantní, poukazují na vysoké dopady na zdraví. Chtějí proto silnější osvětu nebo vyšší regulace, a to třeba omezení reklamy nebo přísnější prověřování věku. Soudnictví v americkém Utahu zažívá pěkný skandál. Z cely smrti museli propustit 71-letého muže odsouzeného za vraždu ženy z roku 1985. Nový test DNA prokázal, že muž jménem Douglas Stuart Carter nezanechal stopu krve na klitce oběti, což ho před lety usvědčilo. On pak sice podepsal přiznání, ale podle svých slov to udělal pod nátlakem. Proces se tak bude znovu opakovat, Carter ale během něj zůstane na svobodě. Zamří, že mi přitom strávil přes 40 let.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fernando Alonso zůstává ve Formuli 1. Dvojnásobný mistr světa bude závodit i v příští sezóně, kdy mu bude 46 let. Španělský jezdec prodloužil o další rok smlouvu s týmem Aston Martin, který o tom informoval na svém webu. Alonsovým týmovým kolegou zůstane Kanaďan Lance Stroll, syn majitele stáje. A na závěr doplníme počasí. Ve středu bude jasno nebo polojasno, ráno se budou výjimečně vyskytovat mlhy a nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Skupina Daughtry slaví 20 let existence a při té příležitosti vydala album There and Back Again. Je to poněkud neobvyklá kompilace nejstarších skladeb skupiny. Kapela totiž všechny ty skladby z roku 2006 znovu bez úprav nahrála a vydala na vlastní značce v omezeném nákladu. No a v novém dokonalejším provedení se ukazuje talent kapely. My si ho vychutnáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Policisté a hasiči si polepší, vejce se salmonelou prošla až ve školní kuchyni a Slovensko láká nové turisty z celého světa. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Zde nad lesy už bezmála 400 nemocných. U 58 z nich laboratoř potvrdila salmonelózu. Uvedli to hygienici. Na další výsledky se čeká. Do školy chodí asi 1100 dětí. Škola začne po asi týdenním ředitelském volnu fungovat ve středu. Škola minulé pondělí uvařila uhlířské špagety s prošlými vejci. Všechny nemocné spojuje to, že je jedli. Obědy do školy bude prozatím dovážet externí firma. Vejce, která personál kuchyně ve škole v pražském újezdě použil pro přípravu uhlířských špaget, prošla až v kuchyni, řekl to ředitel školy Libor Skala. Platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby narostou. V příštích 3 letech každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně. Po jednání s odboráři to zopakoval ministr vnitra Lubomír Metnar. Tarifní složka by se měla zvyšovat ročně o 1300 korun, s čímž ale odbory nesouhlasí. Rezort vnitra chce, aby byl k začátku roku 2029 nástupní plat policistů a hasičů po absolvování odborné přípravy 50 000 korun. Kromě zvyšování tarifní částky by se každý rok měl příslušníkům bezpečnostních sborů zvýšit o stejnou částku i stabilizační příplatek. Zbylých 300 korun má podle ministerstva připadnout na nadtarifní složky platu, například pohotovosti nebo přesčasy. Slovensko láká nové turisty z celého světa. Třeba v Bratislavě evidují nárůst cestovatelů hlavně z Polska, Bulharska, Norska a ze skandinávských zemí. Hojně se ale začínají znovu objevovat i turisté z Izraele. I Vysoké Tatry hlásí silný rok. Počet návštěvníků tam stoupl o třetinu.
2: Slovensko oslovuje čoraz širšie spektrum zahraničných turistov. V tomto roku má padnúť aj historický rekord. Môže za to takmer 40% nárast leteckých liniek do krajiny. V Bratislave majú silné zastúpenie aj cestovateľ z Británie, Nemecka, Česka, Španielska a Talianska. Pribudli seniori a rodiny s deťmi z juhu Európy. Nárast evidujú kúpeľné miesta i Tatry, najmä Liptov. Chodia tam znovu Česi, Poliaci, Maďari, ale aj turisti z Pobaltia. Jozef Baoko, Slovensko.
0: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Olympijský oheň zabítá do všech koutů Spojených států. Před hrami v Los Angeles v roce 2028 zamíří štafeta do všech 50 států a svou cestu zahájí v Atlantě, kde se olympiáda konala v roce 1996. Přesnou trasu pořadatelé zveřejní příští rok. Plamen tradičně zapálí v řecké Olympii a poté poputuje do Spojených států. Los Angeles bude olympiádu hostit po třetí po letech 1932 a 1984. Paralympiádu pak úplně poprvé. A na závěr doplníme počasí. Ve středu bude jasno nebo polojasno, ráno se budou výjimečně vyskytovat mlhy a nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Daughtry slaví 20 let existence a při té příležitosti vydala album There and Back Again. Je to poněkud neobvyklá kompilace nejstarších skladeb skupiny. Kapela totiž všechny ty skladby z roku 2006 znovu bez úprav nahrála a vydala na vlastní značce v omezeném nákladu. No a v novém dokonalejším provedení se ukazuje talent kapely. My si ho vychutnáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: No jasně, že máme ten barák pojištěný. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
1: Už to bude 5 let?
0: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska?
1: To má hodnotu tak 6.
0: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
1: A jo.
2: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mé maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opravdu.

0: Tak vám krásný ráno, 6 hodin a 2 minuty. Jeroným slaví svátek, máme mezinárodní den překladatelů, no a samozřejmě venku teplota kolem, no helejte se, 7-10 stupňů, jako nic moc, že Ondro, trošku zima.
1: Ale bude líp. Bude líp přes ten den, pořád ještě bude hezky dneska.
0: Fakt slibuješ?
1: Mm-hmm.
0: Dobře, tak mm-hmm. Já ti budu věřit.
1: Předpověď to slibuje. Myšle, jako historické okénko, je jedna věc, co mě zajímá, jestli víš, dneska je významný den. Dneska před 98 lety Alexander Fleming udělal významnou věc.
0: Penicilin.
1: Penicilin, je to tak?
0: Hezky tak, no ten nás léčí všechny, ale on je problém, že on už na některý nezabírá.
1: Jo takhle, no penicilin to byl základ, že?
0: To byl
1: teď
0: základ,
1: už to je
0: no,
1: jakoby hotový.
0: Pak jsou ty složky navíc, no.
1: No nic, máme tady jednu zajímavost. V Praze bude dneska hrát americký trio z Bostonu v Jazzdoku. Jmenuje se to GA20, nebo spíš teda GA20. A je to prosím tradiční syrový blues s rock'n'rollovým nábojem. Takže kdo byste měl chuť na něco takového, určitě zaskočte. A nebo třeba v rockafečku budou The Deer Hunter. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Byty v regionech zdražují rychleji než v Praze. Metnar slíbil policistům a hasičům vyšší platy a Češi prohráli s Anglií v oslabení 2-2. Bytová krize se rozrůstá do regionu. Přestože pořízení bytů zůstává nejobtížnější v Praze, ostatní kraje se v hlavním městě přibližují. Podle deníku Právo se situace nejvíc zhoršuje v regionech, kde jsou byty nejlevnější. K největšímu skoku došlo v Ústeckém kraji. Lidé si zde za stejnou částku koupí o pětinu menší byt než před rokem. Ve vlastním bydlí 3/4 Čechů. V poměru k příjmům patří bydlení v Česku k nejhůře dostupným v Evropě. Platy policistů, hasičů, celníků a dozorců se zvednou. V příštích 3 letech dostanou tito zaměstnanci státu každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně víc. Po jednání s odboráři to oznámil ministr vnitra Lubomír Metnar. Tarifní složka by se měla zvyšovat ročně o 1300 korun, to je ale podle odborů málo. Metnar ale upozorňuje, že situace se už velmi pravděpodobně nezmění.
3: Je to, řekněme, model, který byl vyjednáván s dalšími dvěmi rezorty a k tomuto závěru jsme došli. Já jsem to prezentoval i kolegům z odboru, samozřejmě, že k tomu byly připomínky, ale zatím nenašel se lepší, spravedlivější model.
1: Ministerstvo vnitra chce, aby byl k začátku roku 2029 nástupní plat policistů a hasičů po absolvování odborné přípravy 50 000 korun. Americkým jednotkám neskončí lhůta pro stažení posledních vojáků ze základen v Iráku. Ukončení americké vojenské přítomnosti může podle iráckých bezpečnostních expertů poskytnout volné pole působnosti Teheránu a zároveň umožnit návrat dalších odpůrců USA, včetně takzvaného Islámského státu. Americké jednotky se již dříve stáhly na základě dohody uzavřené mezi Bagdádem a administrativou prezidenta Joea Bidena v roce 2024, v jejímž naplňování pokračuje i současná vláda prezidenta Donalda Trumpa.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Naši fotbalisté jsou v lize národů bez bodu. V druhém domácím zápase proti Anglii padli 0-2. Od 25. minuty bojovali v 10 bez vyloučeného Schulze. Přesilovku za bronzové medaily si z letního světového šampionátu využili ve druhém poločase Anthony Gordon a kapitán Harry Kane. V dalším utkání nastoupí česká reprezentace v sobotu proti čerstvým světovým šampionům ze Španělska. Americká rocková kapela The Pretty Reckless oznámila evropské turné k nové desce Dear God. Jeho součástí bude také koncert v pražském Fóru Karlín, který se uskuteční 16. listopadu 2026. Fanoušci se mohou těšit na samostatnou headline show kapely vedené Tyler Momsen i na vystoupení britských Jonaka, kteří večer otevřou. The Pretty Reckless se letos českému publiku představí už podruhé. Po účasti na Rock for People se vrátí do Prahy v rámci turné Dear God Tour, které propaguje jejich 5. studiové album. Jak jsem slíbil, dnes už by mělo být jasno, výjimečně polojasno a nejvyšší teploty až 24 stupňů.
0: Aby bylo jasno, tak v táboře ve Vožické ulici došlo ke střetu osobáku s koloběžkou.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: A máte to, tady jsou Rammstein, 6.07, pěkný ráno.

0: Tak ale v rychlosti teď ťukneme na dopravu.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A jak to vypadá? Se zdržením počítejte na sedmičce mezi Prahou a Chomutovem. Zaslaným vyprošťují hasiči havarovaný kamion. Kolona zatím je přes 2 kilometry a v protisměru doprava taky zpomaluje. Vážná nehoda překáží v Táboře. U Vožické ulici je nehoda osobách s koloběžkou, takže tady jsou záchranáři. Další bouračku máte mezi Ostravou a Rychvaldem na úrovni Hřmanic, osobák s motorkářem. No a ještě na Jižní Moravě si postojíte na 43 ze Svitav do Brna, na příjezdu do Lipůvky a nebo na bratislavské D2 před Brnem. Pozor, D11 na Hradec, u Krajnice poruchaný nákladní auto na 16. kilometru a ještě 2 osobní auta. Je to v Novém Jičíně, Dukelská ulice před nájezdem na D48.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: S mým hlasem mi pomohla AI.
3: Puf, puf, miau.
2: Pejsek, kočička, ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez páníčka. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky CZ.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
5: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
6: No jasně, z M&D to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Už vás nebaví jednání a triky prodejců ojetých vozů a nechcete se spálit? Chcete prostě pohodovou koupi, férové jednání a odbornou pomoc?
9: Tak jste u nás na správné adrese. Autocentrum Davokár. Široký výběr prověřených vozů s garantovaným původem a kilometrovým nájezdem.
8: Všechna auta na jednom místě.
9: Autocentrum Davokár. Navštivte nás a určitě si vyberete.
10: Ze všech songů na světě máš jeden, který bys chtěl slyšet právě teď. Tak na něj nečekej. Objednej si svůj song. Každý všední den od 9 do 14 na Rádiu Rock Zone.
1: Hit sezóny na Rádiu.

0: Dneska máme taky mezinárodní den překladatelů, v tuhle chvíli minuta po půl sedmí, a tak si dáme Fleše, za chvilku taky Průša, nebo přijdou YouTube, ale taky přijde Ondra samozřejmě.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Hezký ráno.
2: Pěkný ráno. Vyšetřování vražedného útoku na slovenské základní škole ve Staškově se rozšířilo i na místního policistu. Více si o tom řekneme v hlavních zprávách v celou. Rozbory u odoleny vody splnily limity, voda ale stále není pitná. Slovenský parlament vyslovil nedůvěru ministrovi životního prostředí Tomáši Tarabovi a naši fotbalisté v druhém utkání Ligy národů prohráli s Anglií v dlouhém oslabení 0-2.
1: Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak na příjezdu do Prahy po D5 směrem od Rozvadova počítejte s pomalým provozem a přerušovanou kolonou v úseku od 6. kilometru po odbočku na Pražský okruh. Ano, už se nám to štosuje i po D1, ale už je plná i D8 na příjezdu do Prahy a podobně. Na Przensku v Tučné ulice k Háječku srazilo osobní auto chodce, je to se zraněním, takže probíhají záchranné práce, takže i tady opatrně. No a podobná situace je na Žďársku ve Velké Meziříčí v Průmyslové ulici. Osobák s cyklistou.
0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Teploty zatím v tuhle chvíli ještě poměrně nízké, ano, je to tak, když se podíváme, jak to vypadá v republice. Karlovy Vary 8, jinde Ostrava třeba 9, ale Liberec, Hradec Králové hlásí už třeba 12 stupňů. Počasí dnes tedy bude jasné a teploty opět polezou nahoru. Ráno a dopoledne ještě počítejte, můžou se vyskytovat na některých místech mlhy a teploty 20 až 24 stupňů.
2: Skupina Daughtry slaví 20 let existence a při té příležitosti vydala album There and Back Again. Je to poněkud neobvyklá kompilace nejstarších skladeb skupiny. Kapela totiž všechny ty skladby z roku 2006 znovu bez úprav nahrála a vydala na vlastní značce v omezeném nákladu. No a v novém dokonalejším provedení se ukazuje talent kapely. My si ho vychutnáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: A my se jdeme podívat na silnice zase, aby jsme vám trošičku tak nějakým způsobem ušetřili takovýto rozmyšlení, kudy jet. Samozřejmě tady mám informace teď z Global Assistance. Hlásí se nám Lenka, takže Leni, pěkný ráno.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. V Českobrodské ulici za sjezdem z Průmyslové směrem z centra zasahují hasiči a policie u nehody osobního auta. Počítejte s omezením provozu. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně je kolona od Rudné od 6. kilometru na Pražský okruh k Ořechu na 19. kilometr. A ucpává se Liberecká do Holešoviček nebo Povltavská k tunelům. Z Global Assistance, Lenka.
1: Mám tady informaci Praha Chomutov.
3: Dejte si pozor, to už je nehoda, jak už bylo hlášeno. Kolona má 4 kilometry a pořád narůstá.
1: Díky za informaci. Na Karvinsku průjezd Petřvaldem, Ostravská ulice poblíž Michalkovické. Tady dopraví nehoda osobního auta, skončilo mimo vozovku. A ještě pozor, v Praze Poděbradská, tam to začíná být velice krutý. Dvě osobní auta, je to na úrovni metra Hloubětín.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
4: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
5: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
4: Prosíme, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění.

0: pojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Yogobelu 150 gramů přikoupit 3 kusů za 9,93 za kus a aktivují kefír v Bila klubu za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy, too comfortable to take off.
7: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
8: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland, puky pomáhají.
9: Kufr zbalený, motor běží. Rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: za námi. No ale před námi 7. hodina, takže jdeme do 8. 7. hodina končí. Jeroným slaví svátek, taky máme mezinárodní den překladatelů. Čeká nás samozřejmě bohatá informace teďka od Ondry.
1: Správně, dobré ráno. Čeká nás zajímavá zajímavost dnešního dne číslo 1 a je to věc, kterou můžeš pamatovat. V roce 1975 se stalo něco naprosto výjimečného, co v celém světě nemá obdoby. V Mostě přesunuli...
0: Popojil kostel.
1: Ale popojil o 841 metrů.
0: Ano,
1: což
0: je
1: pravda. Prostě naprosto neuvěřitelný. A je to,
0: tedy... to neuměli ani v Rusku, ani v Americe.
1: Ale u nás, naši mostečtí, tenkrát ještě soudruzi, že? No nic. Pojďme si říct, kam můžete za muzikou dneska. V Roxy budou Haken, což je progresivní metal, anebo třeba v Cargo Gallery budou Live Aid, nebo asi Trou. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Brněnský soud znovu projedná vydání knihy o holokaustu, policie vyšetřuje zastřelení Orla Mořského a po vražedném útoku žáka na Slovensku je obviněný policista. Městský soud v Brně se dnes bude znovu zabývat vydáním knihy Germana Rudolfa Holokaust pod lupou, která zpochybňuje fakta o holokaustu. Městský soud loni obžalované viny zprostil s odůvodněním, že nešlo o trestný čin. Žalobkyně se proti rozsudku odvolala, krajský soud v Brně zprošťující verdikt následně zrušil. Kauza se týkala i dalších 20 podobně laděných knih. Žalobkyně viní z účasti na organizovaném zločinu skupinu a popírání genocidy 4 lidi a 3 firmy. Obžalovaní se hájili tím, že šlo o historické publikace či sci-fi a vinu odmítli. Policie na Třebíčku vyšetřuje zastřelení vzácného orla mořského. Našli ho v pátek u Lesonic. Pták měl lokátor, který dostal jako mládě ve Francii. Původní podezření na otravu vyloučila pitva. Policie případ vyšetřuje pro podezření z trestného činu neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy. Pachateli hrozí až 3 leté vězení. Vyšetřování vražedného útoku na slovenské škole se rozšířilo na místního policistu. Podle dostupných informací čelí obvinění z trestného činu maření úkonu veřejného činitele za to, že podcenil závažné informace o chování útočníka ještě předtím, než 13-letý žák napadl nožem 2 učitelky a spolužačku. Jedna z učitelek zraněním podlehla a dívka je v kritickém stavu. Ministr školství Tomáš Drucker potvrdil, že škola v pondělí věnovala celé třídě 2hodinové sezení s psychologem kvůli události nahlášené v pátek. Server Pravda.sk píše, že útočícímu chlapci hrozila 3 schování. Škola ho chtěla takto potrestat za to, že vytvořil fotografie s koncentračním táborem, na které figurovaly učitelky. Údajně na to upozornila dívka, kterou žák napadl.
2: Posloucháte Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Barbora Strýcová věří v další zisky poháru Billie Jean Kingové v dalších letech. Nehrající kapitánka našeho tenisového týmu žen se z čínského Shenzhenu vrátila sice bez poháru, ale ve vítězném modrém saku a s medailí na krku. S hráčkami čekajícími v Číně na další turné oslavila titul na slavnostní večeři.
3: Oslavy vypadaly tak, že my jsme tam často jako chodili do takových tureckých restaurace, kde byli strašně příjemní lidi, kteří mluvili anglicky, že to bylo jednoduché se pro nás jako objednávat a oni se o nás hrozně hezky starali. Ty oslavy byly takový akorát, bylo to tak jako do pohody.
1: Tenistky uspěly na finálovém turnaji poté, co porazili Velkou Británii, Španělsko a v nedělním finále i Ukrajinu. Tým ve složení Linda Nosková, Karolína Muchová, Marie Bousková, Kateřina Siňáková a Sára Bejlek získal 12. titul a první od roku 2018. Bullet for my Valentine svou první deskou The Poison udělali díru do světa a zažehli novou generaci metalcoreových fanoušků. Do pražského O2 Univerza dorazí 16. února 27 s chystanou deskou Social Apocalypse, která zvěstuje novou éru těchto veteránů. Tu zahájili čerstvým vydáním stejnojmenné skladby, která je první ochutnávkou z připravovaného alba. Roli velmi speciálního hosta přijali průkopníci elektronické hudby Pendulum, které fanoušci Rock for People dobře znají. Dnes už bude jasno až polojasno, ráno se nám ještě můžou objevit nějaké mlhy. Teploty někde mezi 20 a 24 stupni.
0: A k tomu nějaký bouračky, že jo, samozřejmě. Domažlicko v Horšovském Týnu, Masarykova ulice, osobák s chodcem, Prostějov, Krasická, osobák s cyklistou.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: 7.21, teplota 8-10 stupňů, jak kde samozřejmě někde můžou být mlhy, připravte se na to. Máme středu 30. září, loučíme se tedy s dalším měsícem. Jeroným slaví svátek, no a máme před sebou dopravu, jdeme na ní.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Jak to vypadá, zjišťovala Lenka?
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. V Poděbradské ulici na úrovni metra Hloubětín směrem do centra se srazila dvě osobní auta a projíždí se jedním pruhem, zdržení je nárazové. V Olešovicích v Argentinské ulici na křižovatce s Tusarovou směrem do centra došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Global Assistance, Lenka.
0: Komplikace na Karlovarské dálnici. Jirko, zdravím.
3: Čerstvá nehoda na D6 na 30. kilometru směr Karlovy Vary Praha. Je to hned za Novým Strašecím. Zatím tam nejsou ani hasiči, ani policajti, nic.
0: Ano, jsou tam tři osobní auta, díky za info. Na Smíchově křížová, Dobřížská, je to do centra, osobní auto s nákladním.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone. V Penny nyní najdete plyšáky do každé postýlky. A navíc fakci, brokolice balená kus za 19,90 a čerstvá vejce z podestýlky Karlova Koruna 10 kusů za 24,90. Penny.
4: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
5: Jasně, a já budu britská královna.
4: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
5: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
5: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
4: No počkej. Více o nabídce na byd.com.
6: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
8: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 tisíc korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
9: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rock Zone.
1: Hit sezóny na rádiu

0: Možná si někdo pamatuje Vitacit jako takový jemný ovocný nápoj, taková přísada do vody, ale taky jako kapelu. A právě ta kapela Vitacit a hlavně basák Luděk Adámek bude hostem toho čtvrtečního pořadu Od poslech Toma Frödeho tady ve 13 hodin. Takže dotazy můžete psát na studio@rockzone.cz. Dodám, že kapela slaví 50 let na scéně. 7.31.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: To už je čas zase pro našeho vrchního zpravodajce. Pěkný ráno.
2: Hezké ráno. Do uzavřené školy v pražském Újezdě nad Lesy kvůli výskytu salmonely se vrací žáci. Ministerstvo financí zveřejní maximální ceny pohonných hmot ve čtvrtek. Polsko kvůli ruským dronovým útokům na Ukrajinu vyslalo do vzduchu vojenské letouny a uzavřelo letiště v Lublinu a Řešově. A česká fotbalová reprezentace podlehla Anglii 0-2 a v Lize národů je tak i po druhém zápase bez bodu.
1: Radio Rock Zone.
0: Ondra má teďka jedničku 7.31, venku teplota 80 stupňů. Pěkný ráno.

0: Máme kratší týden, tak se taky podíváme na nějakou tu akci, která se bude konat tento víkend. Tak už vlastně v podstatě za 3 dny, 3. října ve Zlíně, Masters of Rock Cafe. Tady Gottmetallová kapela Blackbriar představí své hudební novinky. Jen málo kapel dokáže vykouřit tak živou filmovou vizi jako Nizozemci Blackbriar, že můžete být u toho. Lupení je stále ještě k dispozici. No a taky se pojďme podívat samozřejmě dál na jiný místa, protože těch akcí je celá spousta, zejména teda pro rodiny. Takže 1. říjnovou sobotu se sejdou otužilci třeba, kteří poznají krásu ponorné říčky Punkvy, ale ze zcela jiného úhlu. Přihlášení otužilci mají jedinečnou příležitost zaplavat si v ponorné říčce Punkvě. A pokud chcete tuto jedinečnou akci prožít, můžete fandit plavcům třeba zvenčí. Teplota vody se nyní tam pohybuje kolem 8 stupňů. Je tady pozvánka do Třeboně na 8. ročník maratonského běhu krajinou chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. Ten se poběží v sobotu 3. října. Je to vlastně už od 1. ročníku mediálním partnerem této sportovní události Třeboňska, takže podívejte se když tak na třeboňsko.cz. No a pak tady mám motoristickou akci. Veterán Vintage Club vás zve na letošní 18. ročník pražské Noblesy, která se koná 1. sobotu v říjnu, tedy teďka 3. Tato veteránská akce se uskuteční, obvykle zahrnuje 2 jízdy pravidelnosti v Jeremenkově ulici a potom spanilou jízdou Prahou a zázemí s přejímkou v areálu Pivovar Braník. Takže pokud chcete vidět stará auta, přijďte se podívat.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Jsem řekl stará auta, já bych měl říct veterány. Tak jdeme mezi novinky, samozřejmě z dopravy od Prahy na Brno D1, přerušovaná kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu, a to od 178. kilometru, takže tam bacha. Osobák ve stromu je na Lomnicku v Lumčanech a příjezd do Brna po dálnici D2 od Bratislavy přerušovaná kolona od 4. kilometru po nájezd na D1. Brno Jihlavská, Vídeňská, pozor, osobák z tramvají.
2: Skupina Daughtry slaví 20 let existence a při té příležitosti vydala album There and Back Again. Je to poněkud neobvyklá kompilace nejstarších skladeb skupiny. Kapela totiž všechny ty skladby z roku 2006 znovu bez úprav nahrála a vydala na vlastní značce v omezeném nákladu. No a v novém dokonalejším provedení se ukazuje talent kapely. My si ho vychutnáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: dneska po 9. hodině zase s Tomášem budete moci vybírat nějaký pecky, který jste třeba dlouho neslyšeli. Takže si pište na song@rockzone.cz. Mezi 9. a 14. vám tak trošku bude hrát na přání. No a já za chviličku tři segry, ale teď se podíváme zase.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Na jiný nervě, na ty motoristický, tak Lenko, co víš?
2: Čau Mišáku, hezké ráno, na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy na 10. kilometru překáží v provozu hromadná nehoda, koleno má 4 kilometry a stále narůstá. Na Smíchově v Křížové ulici u nájezdu na Dobřískou směrem do centra se srazilo osobní auto s nákladním. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně kolona od Rudné u 6. kilometru na Pražský okruh k Ořechu na 19. kilometr. A na Pražském okruhu ve směru na letiště vázne doprava od Vesce k Ořechu na 19. kilometr. Jinak v Praze je ranní špička kolony, očekávejte na obvyklých místech, jako je třeba Štěrboholská a jižní spojka z Global Assistance. Lenka.
0: Díky, nová nehoda překáží v jižních Čechách na příjezdu do Českých Budějovic směrem od Vodňan. Tady dvě osobní auta stojí se v obou směrech.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
4: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
5: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. Z Alza pro firmy

0: získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alza.pro.firmy.cz.
1: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Máš u sebe korunu?
4: Na co?
3: Na novou vanu ze Senesy.
4: Odkud?
3: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
5: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro šunku dušenou v páře 100 gramů za 19,90 a klevr slunečnicový olej v Bila klubu za 24,90 pouze ve středu. Bila, to dobré začíná u nás.
7: S Rockzonem na DABu i na Pálavu se vyhrabu.
8: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone, ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: už letos nějak na začátku roku vydali Black Keys desku Peaches, což byl vlastně v podstatě rok od jejich předposlední desky No Rain, No Flowers. 7.59, my si dáme za chvíličku další hodinu. Janis Joplin, Nickelback s Jackson 5, taky Green Day, ale nejdřív samozřejmě nějaký ty informace a taky nějaká ta pozvánka. Jinak, ať koukám na rtuť teploměru ve všech krajích, je to mezi 8 a 11 stupni. Ondrovi, pěkný ráno.
1: Hezký ráno, to se zlepší, přestože zima už přichází a protože tohle je naše jakoby poslední tady velký zprávy, co máme, tak nás čekají nějaké pranostiky, protože je Myšák miluje. Myšáku, přichází tvoje oblíbená rubrika Ohodnoť pranostiku. Řeknu ti tedy dvě a ty vybereš tu lepší. Na svatého Jeronýma stěhuje se k nám už zima, anebo na zimu dnes Jeroným marně hledá lepší Rým, i když se mu příliš nechce, podzim přeskakuje lehce.
0: No, já těm pranostikám věřil ještě tak před 50 lety.
1: Teď to nevychází. Asi ne, no, asi nevzhledem k tomu, že dneska má být krásně. A krásně bude taky třeba v Rockaféčku, kde budou hrát Deer Hunter nebo třeba Riverhouse. Můžete taky zaskočit do Cargo Gallery, kde budou Live Aid nebo Acid Row. To všechno v Praze. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vláda pokračuje v jednání o nedůvěře, rozbory u Odoleny vody splnily limity a v Kalifornii už si elektronickou cigaretu nedáte. Sněmovna bude dnes druhým dnem pokračovat v jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. Úterní debatu ovládli členové kabinetu v čele s premiérem Andrejem Babišem. Další na vystoupení teprve čekají stejně jako 50 poslanců přihlášených do řádné diskuse. Zda se dnes zákonodárci dostanou k samotnému hlasování, není jisté. Rozbory u Odoleny vody včera splnily limity. Voda ale stále dnes není pitná. Vodárny zveřejnily, že jeden ranní vzorek z Dolan obsahoval 10 mikrogramů olova na litr, tedy přesně hodnotu hygienického limitu. Ostatní rozbory naměřily hodnoty nižší. Všechna opatření zůstávají podle vodárny v platnosti. Omezení pro 12 obcí se zhruba 15 000 obyvateli trvá 7. dnem. Vodu v zasažené oblasti nelze používat k pití ani vaření. Náhradní zásobování zajišťuje 39 cisteren. Kalifornie zakázala prodej jednorázových elektronických cigaret. Je prvním státem v Americe, který něco takového schválil. Kalifornský guvernér Newsom podepsal radikální zákon kvůli obrovskému množství toxického odpadu a riziku požárů litiových baterií. Prodejcům, který zákaz poruší, hrozí tvrdé postihy a pokuty až $2000. Pokračuje naše zpravodajka Hedvika Miller.
3: Nové nařízení míří na nikotinové produkty a vyjímá konopné e-cigarety. Dovoz a výroba těchto jednorázových vejpů budou zakázané už od 1. ledna příštího roku. Maloobchodní prodejci dostanou 12 měsíců na doprodej zásob. Definitivní stopka na pultech obchodů začne platit od ledna roku 2028. Podle propočtů Američané vyhodí téměř 500 000 jednorázových e-cigaret denně. Tento odpad přírodě a na plážích masivně uvolňuje mikroplasty, těžké kovy a kyselinu z litiových baterií.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Přestože fotbalová reprezentace odehrála pod novým trenérem Santim Deniou teprve 2 zápasy, brankář Matěj Kovář si myslí, že jí herní projev vypadá lépe než v předešlých letech. I o 10 bez vyloučeného Pavla Šulce se podle něj mužstvo snažilo zachovat identitu, kterou španělský kouč nastolil. 26-letý gólman to řekl novinářům po porážce 0-2 z Anglií v utkání skupiny A3 Ligy národů. Světem hard rocku otřásla smutná zpráva. V 79 letech odešel ikonický australský zpěvák, nezdolný frontman a držitel řádu Austrálie Angry Anderson. Proslavil se jako nekompromisní hlas legendární kapely Rose Tattoo. Jejíž surový zvuk a přímočará energie v 70. a 80. letech zásadně ovlivnili celé generace rockových hudebníků, včetně slavných Guns N' Roses, kteří nejednou vzdali kapele hold. Anderson zanechal v historii australské i světové rockové scény nezaměnitelnou stopu. Příčinou byly komplikace po srdeční zástavě, kterou utrpěl v srpnu během evropského turné kapely v Německu. Dnes už nás čeká jasno až polojasno a teploty by nám snad mohly vystoupat až k 24 stupňům.
0: A tomu já věřím, v Pardubicích, ulice Kvápence, zase věřte mě teďka, jo, osobní auto s nákladním, projíždějte s opatrností. No a osobní auto nám havarovalo taky na Prachaticku, je to teda silnice třetí třídy před Kláštercem směrem od Borových Lad, tady průjezdný jedním pruhem, takže opatrně.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: Jinak samozřejmě ranní špička, klasika 804.

0: 8.13, no já pro vás vyberu další pecku, trošičku staršího data a když si tak nějakým způsobem tady hraju s tím, co vybírat, tak Janis Joplin, co vy na to?
1: Pořád jako nový, ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
0: Taky to neměla jednoduchý, protože v rodném Texasu Port Arthuru byla terčem posměchu a šikany na škole. Spolužáci kvůli jejímu vzhledu a odlišnému chování dokonce zvolili nejošklivějším mužem školy. A taková to byla umělkyně.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Opět silnice, takže Lenko.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. Pohromadné nehodě, neprůjezdná D6 v Karlových Vadů do Prahy na 10. kilometru, kolona má 5 kilometrů. Doprava v Praze odpovídá ranní špičce, kolony jsou na Štěrboholské a jižní spojce ve směru na Smíchov mezi Černým mostem a Štěrboholy a pak také před Barandovským mostem. Operátoři regulují provoz v tunelém komplexu Blanka. Kolony očekávejte od Proseka, od Libně i od Smíchova nebo od jižní spojky. A o nic lepší není ani situace na Pražském okruhu v obou směrech před Ořechem. Z Global Assistance, Lenka.
1: V Českých Budějovicích pozor, Grinwaldova ulice, bourala tam dvě osobní auta, projíždějte s opatrností. Na Prachaticku před Kláštercem směrem od Borových Lad havaroval osobní auto, jezdí se jedním pruhem. V Pardubicích Kvápence osobák s nákladním. A ještě tu mám nebezpečnou situaci od řidiče.
3: Dálnice D10 z Prahy na Mladou Boleslav, 44. kilometr zhruba. Zastavila se tam bez zúžení dodávka, asi pro poruchu, takže opatrně tam. Šťastnou cestu.
1: Šťastnou cestu i vám, a kdyby něco, 605 222 007.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
4: Na veterány, kabriolety, sporťáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
7: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
10: Možná ti chybí kafe, možná víkend, možná někdo. A možná jenom jedna konkrétní píseň. Objednej si svůj song. Každý všední den od 9 do 14 na rádiu Rock Zone.
11: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: taková příprava pro vás, protože od 15. do 18. října tady bude opět další ročník. A pozor, to už bude 13. ročník festivalu Signál. Jen v roce 25 přivítal víc než 500 000 návštěv a celkově za dobu existence to byly miliony. A jak z Česka, tak ze zahraničí. Takže když tak se jukněte, kde vás to všude bude čekat, protože program už je zveřejněn. signalfestival.com. No a my si dáme za chvíličku další muziku. Iron Maiden, Kaiser Chiefs. No ale taky samozřejmě rychlý přehled.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Pěkný ráno.
2: Dobré ráno. Do uzavřené školy v pražském Újezdě nad Lesy kvůli výskytu salmonely se vrací žáci. Hasiči na Liberecku v noci vyjížděli k požáru dvou bývalých zemědělských budov ve Všelibicích. Letiště u Berlína po opakovaných incidentech zavedlo systém pro detekci dronů a nový ročník NHL začal hubenou výhrou Floridy nad obhájci Stanley Cupu z Caroliny.
1: Radio Rock Zone.
0: A jak jsem řekl, po 9. Tomáš, jestli máte nějaký hudební tip, tak si napište na song@rockzone.cz. Iron Maiden,

0: Kaiser Chiefs na Radio Rock Zone 8 hodin 40 minut. Pojďme zase na silnice.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Dobrá zpráva z D6 ve směru do Prahy, ta už je částečně průjezdná, pohromadé nehodě na 10. kilometru za sjezdem Unhošť už se jde jedním pruhem. Tady ale počítejte s dlouhou kolonou, takže to pomalu se bude rozjíždět. No a zase se to samozřejmě zaštosuje těsně před Prahou. S komplikacemi počítejte trasa Praha-Chomutov Zaslaným, je to na úrovni Letouše, pořád omezený provoz z důvodu vyprošťování kamionu po nehodě. Více jak 6-kilometrová kolona je na příjezdu do hlavního města po plzeňské D5 a kompletně ucpaná je celá východní část Prahy mezi Černým mostem no a Štěrboholy. No a mám tady ještě informaci taky od vás, takže se pojďme podívat na to, co nám hlásíte.
2: Dálnice D10 z Prahy na Mladou Boleslav, 44. kilometr zhruba, zastavila se tam ve zúžení dodávka asi pro poruchu, takže opatrně tam, šťastnou cestu.
0: Já díky za informace, no a my se podíváme na počasí.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: Rozebereme to, nebo pokud uvidím až na konec týdne, mělo by být opravdu poměrně krásně, protože dneska ty teploty do 24. To samé je hlášeno samozřejmě i na zítra, jasno až polojasno. Pátek rovněž 23 stupně maxima, ale tady už bude oblačno a ojediněle by se mohly přidat nějaké přehánky nebo dešť. Víkend bude většinou polojasný, 23, v neděli potom teploty kolem 22 stupňů.
1: Radio Rock Zone.
3: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
4: Skupina Daughtry slaví 20 let existence a při té příležitosti vydala album There and Back Again. Je to poněkud neobvyklá kompilace nejstarších skladeb skupiny. Kapela totiž všechny ty skladby z roku 2006 znovu bez úprav nahrála a vydala na vlastní značce v omezeném nákladu. No a v novém dokonalejším provedení se ukazuje talent kapely. My si ho vychutnáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Gary Moore a velký loučení, střídání stráží, Tomáš přijde.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Počkej, ještě musím říct dopravu. Tak samozřejmě v Praze zůstávají kolony, máme docela hustý provoz dneska, takže jak to vypadá aktuálně teď v tuhletu chvíli, nám něco poví samozřejmě Lenka o Praze. Ahoj.
2: Čau Mišáku, hezké ráno. Na dálnici D10 na příjezdu do Prahy z Turnova na 3,5 kilometru došlo k dopravní nehodě osobního auta, blokovaný je jeden jízdní pruh, kolona má 4 kilometry. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně, kolona od Rudné od 6. kilometru na pražský okruh Kořechu na 19. kilometr. Držíte se i na pražském okruhu ve směru na letiště před Ořechem. A na Praze západ v Jesenici ve Zbraslavské ulici u křižovatky s Budějovickou bourala dvě osobní auta. Počítejte se zdržením. Global Assistance, Lenka.
0: Ve Zlíně bacha u Kauflandu, osobák s cyklistou a D5, 81. kilometr na Prahu, dvě osobní auta v sobě. Pěkný den.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
5: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
6: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našla

0: inovovaných mašin a nejnovějších konzolí po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
3: Ze všech songů na světě máš jeden, který bys chtěl slyšet právě teď. Tak na něj nečekej. Objednej si svůj song. Každý všední den od 9 do 14 na rádiu Rockzone.

0: Málem bych po hlase ani nepoznal. Manic Street Preachers na rádiu Rock Zone 9. Přesně krásný středeční ráno vám přeje Tomáš Frede. 30. září Jeronýmům Ráchel. A Ráchelkám. Jerolí mám. A taky Unám. Jako jméno Una, prosím vás, jste viděli. Tak těm všem přeju všechno krásný. Znám jenom Ráchelku, jinak nikoho. A ještě ke všemu Mezinárodní den překladatelů, tak to se nás asi taky úplně netýká, i když je pravda, že mezi druhou až třetí raní dokážu plynule mluvit maďarsky, finsky, dokonce jednou jsem se pokoušel i o čínštinu. No nic, teď to pokoušet nebudem, teď je 9 ráno, je tady Ondřej, pojďme si dát zprávy, čau.
1: Čau, hezký ráno, já jsem teda zrovna doufal, že nám trošku ty čínštiny předvede, že to jakoby zkusíme, ale nevadí, dáme si, třeba v Roxy budou dneska v Praze Haken, anebo třeba můžete skočit do rockafečka na The Deer Hunter anebo Riverhouse. Pojďme na všechno podstatný, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: V újezdě nad lesy se zase učí, německé letiště zprovoznilo systém pro detekci dronů a hokejisté Třince drží neporazitelnost. Žáci z pražského újezda nad lesy se vrátili do lavic a i starší z nich doprovázeli rodiče. Masarykova základní škola byla zavřená kvůli výskytu salmonelózy, děti i zaměstnanci školy se nakazili po požití oběda připraveného z prošlých vajec. Podle nejnovějších informací je 391 lidí nemocných. U 58 z nich je laboratorně potvrzená salmonela a na další výsledky se čeká. Obědy do školy má prozatím dovážet externí firma. Hygiena stanovila podmínky, za jakých se může vrátit do provozu školní kuchyně. Zahrnují kompletní dezinfekci prostor, negativní testy na salmonelu u personálu a revizi hygienických postupů. Městská část nabízí rodinám zasaženým salmonelou balíčky hygienických potřeb zdarma a na objednání je rozvážejí hasiči. Kašna na Českobudějovickém náměstí bude jako nová. Odborníci začali s čištěním vany a dominantního středověkého sloupu se sochou Samsona. Stav kašny na náměstí Přemysla Otakara II. Nejvíc ovlivňuje počasí. Podle restaurátora Lukáše Snedla se na její kondici projevilo letošní horko.
3: Počasí bylo extrémní, tudíž byl nárůst velké jeřáz a mechů a to odstraňování jakoby tou teplou vodou pod mírným tlakem trvá déle a je to jako časově náročnější.
1: Na čištění kašny na náměstí v Českých Budějovicích naváže i úprava jejího okolí. Výměny se dočká valounová dlažba podél obvodového schodiště památky. Německé letiště u Berlína přitvrdilo v ochraně bezpečnosti. Uvedlo do provozu systém pro detekci bezpilotních letounů. V poslední době se opakovaně potýkalo s dronovými incidenty. S odvoláním na úřady pro leteckou bezpečnost o tom informuje agentura DPA. Spolkové ministerstvo uvedlo, že novinka umožní rychlé zjištění dronů u runwayí a v letových koridorech.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hokejisté Třince uhájili neporazitelnost. V šestém kole extraligy udolali Kladno 6-4 a vedou tabulku s plným bodovým ziskem. Kladno prohrálo po třetí za sebou a zápas dohrávalo bez Oyamakiho, který dostal nejvyšší trest. V dalších včerejších zápasech Mladá Boleslav podlehla Plzni 1-4, Litvínov přestřílel Liberec 5-4, Pardubice zvítězili nad Českými Budějovicemi 5-2, Olomouc prohrál s Vítkovicemi 3-4 a Hradec Králové porazil pražskou Spartu 4-3. Americká rocková kapela The Pretty Reckless oznámila evropské turné k nové desce Dear God. Jeho součástí bude také koncert v pražském fóru Karlín, který se uskuteční 16. listopadu. Fanoušci se mohou těšit na samostatnou headline show kapely vedené Taylor Momsen i na vystoupení britských Jonaka, kteří večer otevřou. The Pretty Reckless se letos českému publiku představí už podruhé. Po účasti na Rock for People se vrátí do Prahy v rámci turné Dear God Tour, které propaguje jejich 5. studiové album. Dnes už nás čeká jasno, výjimečně polojasno, někde se také mohou objevit nad ránem mlhy. Nejvyšší teploty 24 stupňů.
2: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Ano, jdem to v rychlosti umrknout, tedy co se dopravy týče, tady nějaká upozornění, Hlavně dálnice D1, 9,5 km ve směru do Prahy stojí porouchaný osobní auto. Připravte se na zdržení D8, 27 km ve směru do Prahy stojí porouchaný osobní auto, dejte tam pozor. A D1 zpátky, 37 km pro změnu ve směru do Prahy stojí porouchaný kamion ve stoupacím pruhu. Dáme si Motorhead, dáme si Oasis, dáme si taky Kabát, hezký ráno.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 9.20, pojďme se podívat na dopravu společně s Lenkou, čau.
2: Ahoj Tome, hezké dopoledne. Na dálnici D10 na příjezdu do Prahy z Turnova na 3,5 kilometru došlo k dopravní nehodě osobního auta, blokovaný jeden jízdní pruh a kolona od 10. kilometru. Postavicí v ulici u Hostavického potoka bourala dvě osobní auta. Ucpaná je stále Štěrboholská a jižní spojka ve směru na Smíchov. Nejdříve mezi Černým mostem a Štěrboholi a pak je kolona před Barandovským mostem. Ucpaný je Pražský okruh v obou směrech před Řechem a kolona popojíždí také v Liberecké ve směru do Holešoviček už od Cínovecké. Z Global Assistance Lenka.
1: Ani díky za info.
0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Co se počasí týče, 12 stupňů aktuálně, jasno, dnešek bude opět jasný a maxima 20 až 24 stupňů, takže super, v noci to klesne kosmičce, no a čtvrtek bude jasný až polojasný, během odpoledne bude od západu oblačnosti přibývat, teploty stále podobně 20 až 24 stupňů. Mám pro vás YouTube.
0: Radio Rock Zone.
3: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
5: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
6: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na Rádiu.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Krátce po půl desátý, pojďme se na to podívat, co se tedy kultury týče pro dnešní večer. Depa, já to mám. Tady to mám. Tak, ku podivu je toho něco slabší než včera, myslím, že včera toho bylo víc. To je fuk, hele, Praha, Roxy, Haken, Ions a další záležitosti. Brookcafe, The Hunter a taky Riverhouse, v Cargo Gallery, Live Aid, Acid Row, Turbo Transturisti a Scheisser Bitter Lemon, asi, v Jazzdoku i Brďo G820. Je to prostě nějaký americký trio z Bostonu, nějaký tradiční blues, to může být moc hezký. Já mám pro vás Davida Bowieho, dáme si taky Dropkick Murphys.
0: Radio Rock Zone.
2: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
3: Skupina Daughtry slaví 20 let existence a při té příležitosti vydala album There and Back Again. Je to poněkud neobvyklá kompilace nejstarších skladeb skupiny. Kapela totiž všechny ty skladby z roku 2006 znovu bez úprav nahrála a vydala na vlastní značce v omezeném nákladu. No a v novém dokonalejším provedení se ukazuje talent kapely. My si ho vychutnáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Krátce před 9:45 dáme ještě jednu rychlou dopravu. V Děčíně v Nerudově ulici se srazila dvě osobní auta, doprava tady zpomaluje. Na Brněnsku na průjezdu Rosicemi v Brněnské ulici bourala dvě vozidla, zdržení je minimální. No a v Hradci Králové mezi Slatinou a Svinárkami bourala dvě osobní vozidla. Projíždějte s opatrností.
0: Radio Rock Zone.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
6: No jasně, z MND to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 800-400-500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
7: Máš u sebe korunu?
5: Na co?
7: Na novou vanu ze Senesy.
5: Odkud?
7: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
8: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sedlčanský hermelín protein 100 gramů za 42,90 a Chibo espresso nebo kafe krema 1 kg jen za 369,90. Bila, to dobré začíná u nás.
10: Polední 90. Dej si to nejlepší z roku 90. let. Každý všední den od 12.

0: Green Day na Radio Rock Zone 10. Přesně, hezký středeční dopoledne vám přeje Tomáš Frede. My si dáme zase na chvíli pauzu od muziky, dáme si informace, jsou tu zprávy s Ondřejem, čau.
1: Hezký dopoledne, čau. V Praze dneska budou hrát Haken v Roxy, anebo třeba v Cargo Galerii budou Live Aid nebo Acid Row. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na Radio Rock Zone.
1: V části Česka udeří silný vítr, Izrael vyloučil únos letadla z Dubaje a Češi prohráli s Anglií v oslabení 0-2. Česko se opět probudilo do chladného rána. Na některých místech rtuť teploměru klesla k nule. Během dne si ale dopřejeme babího léta se vší parádou. Obloha bude slunečná, teploty vyskočí až na 24 stupňů. Počítat ale musíme místy i s větrem. Na českomoravské vrchovině přivane přechodně až čerstvý s nárazy okolo 55 km v hodině, ve frýdlantském výběžku až 70 km za hodinu. Platí tam i výstraha. Zítra by měl vítr zase zeslábnout, to už se také objeví mraky, rozpršet by se mělo v pátek. Platy policistů, hasičů, celníků a dozorců se zvednou. V příštích 3 letech dostanou tito zaměstnanci státu každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně víc. Po jednání s odboráři to oznámil ministr vnitra Lubomír Metnar. Tarifní složka by se měla zvyšovat ročně o 1300 korun, to je ale podle odboru málo. Metnar ale upozorňuje, že situace se už velmi pravděpodobně nezmění.
3: Je to, řekněme, model, který byl vyjednáván s dalšími 2 rezorty a k tomuto závěru jsme došli. Já jsem to prezentoval i kolegům z odboru, samozřejmě, že k tomu byly připomínky, ale zatím nenašel se lepší, spravedlivější model.
1: Ministerstvo vnitra chce, aby byl k začátku roku 2029 nástupní plat policistů a hasičů po absolvování odborné přípravy 50 000 korun. Letadlo společnosti Fly Dubai dnes vyslalo nouzový signál. Při cestě z Dubaje do Tel Avivu pak změnilo kurz na Saudskou Arábii. Mluvčí izraelského premiéra Benjamina Netanyahu vyvrátil původní panující obavy z možného únosu. Letadlo už přistálo na letišti v saudsko-arabském Tabúku. Incident byl podle izraelských bezpečnostních zdrojů zřejmě způsobený hádkou na palubě.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Naši fotbalisté jsou v lize národů bez bodu. V druhém domácím zápase proti Anglii padli 0-2. Od 25. minuty bojovali v 10 bez vyloučeného Schulze. Přes silovku za bronzové medailisty z letního světového šampionátu využili ve druhém poločase Anthony Gordon a kapitán Harry Kane. V dalším utkání nastoupí česká reprezentace v sobotu proti čerstvým světovým šampionům ze Španělska. Do kina můžete zaskočit na dobrodružný snímek V srdci divočiny. Čeká na vás Brad Pitt, pes váleční veterán a aliežská divočina. Pokračuje Saša Ptáčková.
4: James a jeho pes Odin havarují hluboko v aliežské divočině. Good job, buddy. Zranění a bez pomoci musí najít cestu zpět do civilizace. We still do this. Čeká je boj s mrazem, divokou přírodou i vlastními silami. One last mission. We're not gonna die out here.
1: Dnes už nás čeká jasno až polojasno a nejvyšší teploty 24 stupňů.
0: Děkujeme pěkně, pojďme zpátky k muzice, dáme si klasiky Judas Priest, mám pro vás taky Mr. Big nebo Nightwish, hezký dopoledne.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Judas Priest na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Pojďme tomu mrknout společně s Lenkou. Leni, ahoj.
2: Ahoj, to mé hezké dopoledne. V Praze 4 v hlavní ulici u nájezdu do ulice 5. května ve směru do centra bourala dvě osobní auta. Na Pražském okruhu na 61. kilometru ve směru na Štěrboholi za nájezdem na dálnici D11 došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Blokovaný je jeden jízdní pruh a kolona od Novopatské. Ucpaný je také Pražský okruh v obou směrech před Ořechem a kolona popojíždí v Průmyslové ve směru do Hostivaře. Asistent,
0: Lenko, díky. Před námi Nirvana, dáme si taky marmouzec.
1: Radio Rock Zone.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
7: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
6: Vážně?
7: Já mám Lelosy na sobě celý den.
8: Lelosy. Too comfortable to take off.
9: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
11: Carglass opraví, Carglass vymění.
12: 90ky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na rádiu Rock Zone.
1: Hit sezóny na rádiu.

0: Pearl Jam na Radio Rock Zone a já jenom samozřejmě v rychlosti využiju čas pro takovou hot news. Ano, festival Rock for People oznámil dalšího headlinera, tedy ke kapele Blink-182 na příští ročník, nebo ročník v příštím roce, tedy ten následující, přibyli legendární Faith No More. Mimo jiný taky třeba Architects, Billy Talent, Killswitch Engage a tak dále a tak dále. Mrkněte na náš web, nebo samozřejmě můžete skočit na web festivalu Rock for People či Socky a tam to všechno máte pohromadě, abyste viděli, jaký ten balík přidali do programu následujícího ročníku festivalu Rock for People. No a já si taky využiju ještě čas pro jedno promo, a to pro zítřek, zítřejší díl pořadu Odposlech Toma Fredeho. Mým hostem pro tento týden bude člen legendárních Vitacit. To je kapela, která momentálně slaví 50 let na scéně, což ne každá kapela slaví. No a bude jim baskytarista Luděk Adámek. Takže pro rockery zpráva zítra, budeme mluvit o kapele Vitacit. Já už mám pro vás paparouč.
1: Radio Rock Zone. Skupina Daughtry slaví 20 let existence a při té příležitosti vydala album There and Back Again. Je to poněkud neobvyklá kompilace nejstarších skladeb skupiny. Kapela totiž všechny ty skladby z roku 2006 znovu bez úprav nahrála a vydala na vlastní značce v omezeném nákladu. No a v novém dokonalejším provedení se ukazuje talent kapely. My si ho vychutnáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: Tak jo, jdem toho mrknout v Praze na Novopatský u sjezdu na Satalice směrem ke sjezdu na Kbelskou. Došlo k nehodě, zdržení je zatím kolem 5 minut. V Třebíči v ulici Vítězslava Nezvala došlo ke střetu osobního auta s traktorem. Provoz je řízen Kyvadlově, takže zdržení v místě. No a Plzeň, Chodské náměstí, je kvůli mimořádné události uzavřen provoz. Na místě zasahují složky policie České republiky. Omezení potrvá přibližně do 11.40.
2: No jasně, že máme ten barák pojištěný. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
3: Už to bude 5 let?
2: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska?
3: To má hodnotu tak 6.
2: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
3: A jo.
4: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 km. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
7: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici.

0: si pro podzimní slevu až 100 000. A auto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
2: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone.
3: Muzika na tělo.
0: Rádio Rock Zone.
3: Muzika na tělo.

0: MC5 a Tom Morello na rádiu Rockzone, minuta a něco málo do 11. Hezký středeční dopoledne vám přeje Tomáš Frede. My si dáme opět zprávy. Je tady Ondřej, nazdar.
1: Čau. V Praze, v Cargo Galerii, dneska můžete zajít na Scheisse Bitter Lemon, kdo byste tohle měl rád, a nebo třeba v Roxy budou Haken. Pojďme na všechno podstatný, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Sněmovna jedná o vyslovení nedůvěry vládě, na Rock for People přijedou Faith No More a po vražedném útoku žáka na Slovensku je obviněný policista. Ve sněmovně je zase horko, jedná se o nedůvěře vládě. Včera trvala debata 7 hodin, opozice vyvolání schůze zdůvodnila výšší schodku státního rozpočtu a údajně nevyřešeným střetem zájmu premiéra Andreje Babiše. Zda se dnes zákonodárci dostanou k hlasování, není jisté. Kabinet nynějšímu druhému pokusu o svěření zřejmě odolá. Koalice má v dolní parlamentní komoře pohodlnou většinu. Na festival Rock for People opět přijedou Faith No More. Americká skupina se na hudební scénu vrací po více než 10 letech. Na festivalu vystoupila v roce 2015. 31. ročník festivalu Rock for People proběhne od 2. do 5. června příštího roku v parku 360 v Hradci Králové. Vyšetřování vražedného útoku na slovenské škole se rozšířilo na místního policistu. Podle dostupných informací čelí obvinění z trestného činu maření úkonu veřejného činitele za to, že podcenil závažné informace o chování útočníka ještě předtím, než 13-letý žák napadl nožem dvě učitelky a spolužačku. Jedna z učitelek zranění podlehla a dívka je v kritickém stavu. Minister školství Tomáš Drucker potvrdil, že škola v pondělí věnovala celé třídě dvouhodinové sezení s psychologem kvůli události nahlášené v pátek. Server Pravda SK píše, že útočícímu chlapci hrozila trojka schování. Škola ho chtěla takto potrestat za to, že vytvořil fotografii s koncentračním táborem, na které figurovaly učitelky. Údajně na to upozornila dívka, kterou žák napadl.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Barbora Strýcová věří v další zisky poháru Billie Jean Kingové v dalších letech. Nehrající kapitánka našeho tenisového týmu žen se z čínského Shenzhenu vrátila sice bez poháru, ale vítězné modrém saku a s medailí na krku. S hráčkami čekajícími v Číně na další turnaj oslavila titul na slavnostní večeři.
3: Oslavy vypadaly tak, že my jsme tam často jako chodili do takových tureckých restaurace, kde byli strašně příjemní lidi, kteří mluvili anglicky, že to bylo jednoduché se pro nás jako objednávat a oni se o nás hrozně hezky starali. Ty oslavy byly takový akorát, bylo to tak jako do pohody.
1: Tenistky uspěly na finálovém turnaji poté, co porazili Velkou Británii, Španělsko a v nedělním finále i Ukrajinu. Tým ve složení Linda Nosková, Karolína Muchová, Marie Bousková, Kateřina Siňaková a Sára Bejlek získal 12. titul a první od roku 2018. Bullet for My Valentine svou první deskou The Poison udělal díru do světa a zažehli novou generaci metalcoreových fanoušků. Do pražského O2 Univerza dorazí 16. února roku 2027 s chystanou deskou Social Apocalypse, která zvěstuje novou éru těchto veteránů. Tu zahájil čerstvým vydáním stejnojmenné skladby, která je první ochutnávkou z připravovaného alba. Roli velmi speciálního hosta přijali průkopníci elektronické hudby Pendulum, které fanoušci Rock for People dobře znají. Dnes už nás čeká jasno, místy v Čechách někde i polojasno, teploty někde mezi 20 a 24 stupni.
0: Děkujeme pěkně, další porce muziky ode mě, dáme si tentokrát Corya Taylora, Oasis nebo taky Rammstein.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 11.17, tak pojďme si dát další dopravu, respektive ještě jednu s Lenkou. Leni, jak to vypadá? Čau.
2: Ahoj, Tome, hezké dopoledne. V Praze 4 v ulici Zálesí na křižovatce s ulicí pod Višňovkou bourala dvě osobní auta, blokovaný je pravý jízdní pruh, počítejte se zdržením. V Praze 8 v Chomčanského ulici došlo k dopravní nehodě osobního auta s dodávkou. V Novopatské u sjezdu na Satelice směrem do Letňan došlo k dopravní nehodě dvou osobních aut. Doprava tam zpomaluje. A ucpaná je východní část Prahy. Kamiony popojíždějí od Novopatské přes Černý most až na Štěrboholskou spojku k Průmyslové. Navíc u nájezdu z Hradecké D11 probíhá vyšetřování nehody. Z Global Assistance, Lenka.
1: Ani díky, my si dáme si Woman Power, hele, Cranberries, dáme si taky Pretty Reckless.
0: Radio Rock Zone.
3: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
4: 90ky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: A za půl 12. ještě jedna rychlá doprava. V Plzni ve Slovanské ulici na křižovatce se Strnadovou došlo ke střetu osobáku s tramvají. Provoz je řízen kyvadlově, počítejte se zdržením v obou směrech. D11, 54,5 km ve směru na Jaroměř došlo ke střetu dvou osobních vozidel a blokovaný je levý jízdní pruh. Počítejte s narůstající kolonou.
0: Radio Rock Zone.
2: Skupina Daughtry slaví 20 let existence a při té příležitosti vydala album There and Back Again. Je to poněkud neobvyklá kompilace nejstarších skladeb skupiny. Kapela totiž všechny ty skladby z roku 2006 znovu bez úprav nahrála a vydala na vlastní značce v omezeném nákladu. No a v novém dokonalejším provedení se ukazuje talent kapely. My si ho vychutnáme večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Tak, 11.40, pojďme se podívat na počasí, respektive na předpověď. V tuhle chvíli už velmi příjemných 20 stupňů, skoro jasno. Dnešek má být opět skoro jasný, odpolední maxima 24. No a houby už dokonce 25, tak aktualizace pomohla. V roce to klesne k 9 stupňům a zítra podobnej nádherně, jako dnes, bude jasno až polojasno během odpoledne. Bude od západu částečně přibývat oblačnosti, teploty mezi 20 až 25 stupni.
0: Radio Rock Zone.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute Léto nám poví Lenka.
4: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
3: Blue! First Minute dovolená začíná na BlueStyle.cz.
5: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největší dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
8: Jasně. A já budu britská královna.
7: Tak pozor. Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
8: Počkej. To je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů.
7: Přesně ten. Až 1040 kilometrů.
8: Aha. No tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
7: No počkej. Více o nabídce na byd.com.
9: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
10: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
11: Kufr zbalanej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Spojení dvou legend, Tony Iommi a Glenn Hughes na rádiu Rock Zone. 2 minuty zbývají do 12. hodiny. Krásný pravý poledne, dobrou chuť a dobrý pití, pokud si dáváte, vám přeje Tomáš Frede. Je tady se mnou taky Ondřej, pojďme si dát nejdřív zprávy. Čau.
1: Čau, hezký poledne všem. Dneska budou v Praze v Rockaféčku hrát The Deer Hunter nebo třeba Riverhouse a kdo by měl chuť, tak může zaskočit do Cargo Gallery, tam bude Live Aid nebo třeba Acid Row. Pojďme na všechno podstatný, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Brněnský soud znovu projedná vydání knihy o holokaustu, německé letiště zprovoznilo systém pro detekci dronů a Karolína Plíšková končí sezónu. Městský soud v Brně se dnes bude znovu zabývat vydáním knihy Germana Rudolfa Holokaust pod lupou, která zpochybňuje fakta o holokaustu. Městský soud loni obžalovaného viny zprostil s odůvodněním, že nešlo o trestný čin. Žalobkyně se proti rozsudku odvolala, krajský soud v Brně zprošťující verdikt následně zrušil. Kauza se týkala i dalších 20 podobně laděných knih. Žalobkyně viní z účasti na organizované zločinecké skupině a popírání genocidy 4 lidi a 3 firmy. Obžalovaní se hájili tím, že šlo o historické publikace či sci-fi a vinu odmítli. V Karlovarském kraji klesla kriminalita. Policie v prvním pololetí řešila o téměř 200 trestných činů méně než loni. Podle Dušana Valenty to odpovídá 7% poklesu. Pokračuje Dušan Valenta.
3: Přeju dobrý den. Nejvýraznější pokles kriminality je na Sokolovsku a Chebsku. Většinou jde o běžnou trestnou činnost. Policejní statistiky ale nekorespondují s pocitem, který řada místních má. Obavy v Karlovarském kraji způsobuje především agresivita a kriminalita dětí. Nic takového se ale zatím během prvního pololetí nepotvrdilo. Policie nicméně všechny ohlášené případy řeší. Pro další měsíce navíc slibuje, že se víc zaměří na prevenci.
1: Německé letiště u Berlína přitvrdilo v ochraně bezpečnosti. Uvedlo do provozu systém pro detekci bezpilotních letounů. V poslední době se opakovaně potýkalo s dronovými incidenty. S odvoláním na úřad pro leteckou bezpečnost o tom informuje agenta DPA. Spolkové ministerstvo uvedlo, že novinka umožní rychlé zjištění dronů u runwayí a v letových koridorech.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Karolína Plíšková předčasně ukončila tenisovou sezónu. 34letá hráčka na sociálních sítích uvedla, že potřebuje doléčit drobná zranění. Někdejší světová tenisová jednička naposledy hrála před měsícem na US Open. Do letošní sezóny Plíšková šla bez větších očekávání po tom, co téměř rok a půl nehrála kvůli zdravotním potížím. Sezónu končí na 51. příčce světového žebříčku. Světem hard rocku otřásla smutná zpráva. V 79 letech odešel ikonický australský zpěvák, nezdolný frontman a držitel řádu Austrálie Angry Anderson. Proslavil se jako nekompromisní hlas legendární kapely Roasted 2, jejíž surový zvuk a přímočará energie v 70. a 80. letech zásadně ovlivnily celé generace rockových hudebníků, včetně slavných Guns N' Roses, kteří nejednou vzdali kapele hold. Anderson zanechal v historii australské i světové rockové scény nezaměnitelnou stopu. Příčinou byly komplikace po srdeční zástavě, kterou utrpěl v srpnu během evropského turné kapely Roasted 2 v Německu. Dnes už nás během dne čeká převážně jasno, místy polojasno a teploty někde mezi 20 a 24 stupni.
0: Děkujeme pěkně, teď už 90ková muzika, jsou tu polední 90ky na rádiu Rock Zone, Lucie, Scorpions nebo taky YouTube.
2: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Musíme se na to podívat, jako to víme, že? To je jasný. V Praze na Pražském okruhu na 9,5 kilometru směrem na letiště před Chalupickým tunelem stojí odstavený nákladní auto. Počítejte s kolonou na trase z Vrchlabí na Trutnov v Mladých Bucích. Bukách. Havarovalo osobní auto do příkopu. Počítejte s omezením. No a na D3 137 km ve směru na Kaplici. Dejte pozor na porouchanou dodávku.
0: Radio Rock Zone.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
4: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
5: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak krátce po půl jedničce, pojďme si dát další informace z dopravy. V Praze ve Lhotecký na křižovatce u Lidlu se střetlo osobní auto s motorkářem. Počítejte s omezením. No a na trase z Vrchlabí na Trutnov, připomínám, v Mladých Bukách havarovalo osobní auto do příkopu.
2: Je tam taky provoz omezený.
1: V Ostravě v Plzeňské ulici na křižovatce s ulicí u Koupaliště dvě auta v sobě blokují jeden jízdní pruh. No a Ústí nad Labem v ulici na rondelu na Kruháči bourala dvě vozidla. Projíždějte s opatrností.
0: Radio Rock Zone.
3: Skupina Daughtry slaví 20 let existence a při té příležitosti vydala album There and Back Again. Je to poněkud neobvyklá kompilace nejstarších skladeb skupiny. Kapela totiž všechny ty skladby z roku 2006 znovu bez úprav nahrála a vydala na vlastní značce v omezeném nákladu. No a v novém dokonalejším provedení se ukazuje talent kapely. My si ho vychutnáme večer v 11 na Radio Rock Zone.
4: Some men you just can't reach, so you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 12:45 dáme ještě jednu dopravu v Kolíně v Ovčárecké ulici na křižovatce s ulicí Na Louži. Se srazila dvě osobní auta, počítejte s omezením. V Pardubicích v ulici Jana Palacha na křižovatce s Milhejmovou srazilo osobní auto cyklistu, počítejte s omezením.
0: Rádio Rock Zone.
2: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
3: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
2: Prosím, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
8: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
10: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na rádiu Rockzone.
0: Rádio Rockzone.

0: split off, and along we went off from Bermuda to an island resort we rented.
1: Sunshine, I need you cool. Are you cool? I am cool.
2: Fun Loving Criminals na Radio Rock Zone, polní 90 jsou v cíli, minuta něco málo do 13. hodiny, hezký středeční odpoledne vám přeje Tomáš Frede. Ladíte Radio Rock Zone, dáme si ještě jedny zprávy s Ondřejem, je tady a má je. Čau.
3: Čau. Mám pro vás pozvánku na nějaký kytarový koncerty, tak v Praze třeba v Rockaféčku budou Riverhouse, a nebo můžete zaskočit do Roxy, tam budou hrát Ions. Pojďme na všechno podstatný, co se děje.
4: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
3: V Moravskoslezském kraji docházejí peníze, školáky čeká prověrka fyzičky a pilot chtěl havarovat s letadlem mířícím do Tel Avivu. Poskytovatelům sociálních služeb v Moravskoslezském kraji chybí peníze. Situace je kritická a nedostatek financí by mohl vést k omezování služeb a ohrožení jejich kvality a dostupnosti v regionu. Apelují proto především na Ministerstvo práce a sociálních věcí a kraj, aby se situací zabývali. Novinářům to dnes řekli zástupci významných poskytovatelů sociálních služeb v kraji. Ku příkladu ředitel diecézní charity Ostravsko-Opavské Lukáš Kurilo uvedl, že pro letošní rok bylo na financování sociálních služeb z Ministerstva práce a sociálních věcí uvolněno původně přes 3 miliardy korun, ale meziroční rozdíl stále činí 58 milionů. Žáci a studenti se v listopadu zapotí. Třeťáky a sedmáky ze základních škol a také druháky ze škol středních čeká test tělesné zdatnosti. Do testování se podle ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala zapojí všechny běžné základní a střední školy, které mají žáky v odpovídajících ročnících. Půjde zhruba o 300 tisíc dětí.
5: Testování proběhne tak jako před těmi 4 lety s využitím 4 motorických testů: síla, vytrvalost, obratnost a rychlost. Jsou to stejné testy, které byly využity jak před 4 lety, tak jsou to stejné testy, které se využívají i v zahraničí.
3: Testování nemá sloužit k hodnocení žáků nebo škol. Má poskytnout data ohledně odolnosti a zdatnosti dětí. Na palubě letadla společnosti FlyDubai se dnes odehrálo drama. Podle izraelských vyšetřovatelů vše nasvědčuje tomu, že se jeden z pilotů pokusil s letadlem havarovat. Vyplývá to i z výpovědi svědků, podle kterých tragédii odvrátil druhý pilot za pomoci cestujících. Stroj mířil do Dubaje z Dubaje do Tel Avivu, když vyslal nouzový signál a změnil kurz na Saudskou Arábii. Letadlo už přistálo na letišti v saudsko-arabském Tabuku. Všichni cestující jsou v pořádku. Na palubě komerčního letu jich bylo asi 180. Společnost FlyDubai připravuje druhé letadlo k přepravě cestujících na původní cestu do Tel Avivu. Vyšetřování incidentu pokračuje.
4: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
3: Tenista Jiří Lehečka dnešní zápas prvního kola turnaje v Tokiu kvůli nepříznivému počasí nedohrál. Proti Belgičanovi Zizou Berksovi sice získal první set 6-3, duel byl ale poté kvůli dešti přerušen a nakonec odložen na čtvrtek. 24-letý Lehečka, který před necelými 2 týdny pomohl 2 body českým tenistům k postupu do finálové fáze Davisova poháru, získal proti 38. hráči světa Berksovi první set díky velmi dobrému úvodu. Americká rocková kapela The Pretty Reckless oznámila evropské turné k nové desce Dear God. Jeho součástí bude také koncert v pražském fóru Karlín, který se uskuteční 16. listopadu. Fanoušci se mohou těšit na samostatnou headline show kapely vedené Taylor Momsen i na vystoupení britských Jonaka, kteří večer otevřou. The Pretty Reckless se letos českému publiku představí už podruhé. Po účasti na Rock for People se vrátí do Prahy v rámci turné Dear God Tour, které propaguje jejich 5. studiové album. Dnes nás čeká jasno až polojasno a teploty nám stále mohou vystoupat k 24 stupňům.
2: A já přihodím nějakou muziku k tomu, mám pro vás Maideny, Mr. Big nebo taky Rammstein, hezký odpoledne.
4: Radio Rock Zone, muzika na tělo. Zwei, drei.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Jednu rychlou dopravu si dáme v této hodině, krátce po čtvrt na dvě v Praze v Chodovský. Za sjezdem z jižní spojky směrem do centra se srazilo osobní auto s motorkářem. Jeden pruh je neprůjezdný, kolona se netvoří. V Novopatský směrem ke Kbelský u sjezdu na Satalice. Tam se střetlo osobní auto s nákladním, počítejte se zdržením. No a do třetice Praha v Uhříněvsi v Bečovské ulici bouralo auto s kamionem. Průjezdní je to tam Kyvadlově. Dobře, tak do čtveřice Praha, že jo, ale Bečovskou ulici už jsem tady někde zmiňoval, že jo, tak je to akorát tady ještě z jiný strany, z Uhříněvsi na Dubeč, tedy osobně auto s nákladním, počítejte s omezením. Naskočila mi sem ještě jedna hradecká záležitost v Hradecký ulici, Hradci Králové, za odbočkou ze Sokolský směrem do centra se srazilo osobně auto s motorkou, zdržíte se nárazově. Mám pro vás vypsanou fixu.
0: Radio Rock Zone.
2: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
3: No jasně, s MND to jde.
2: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
4: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
5: Jasně, a já budu britská královna.
4: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
5: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů.
4: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
5: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
4: No počkej.
6: Více o nabídce na byd.com.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.

0: formě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na Rádiu Rockzone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Jdeme se na to ještě jednou společně podívat, co kde dneska v klubech, především těch pražských, protože žádný jiný tady teda nemám. V Roxy Haken, taky Ions a další, v Rockafé The Deer Hunter a Riverhouse, Live Aid, Acid Row, Turbo Transturisti a další v Cargo Gallery, no a G820, což je americký trio z Bostonu, který hraje, jak mám tam poznamenáno, hlavně syrovej tradiční blues, tradiční syrový blues, no, tak to je dneska v Jazz Doku, to by mohlo být moc hezký. Já už mám pro vás YouTube.
0: Radio Rock Zone.
2: Skupina Daughtry slaví 20 let existence a při té příležitosti vydala album There and Back Again. Je to poněkud neobvyklá kompilace nejstarších skladeb skupiny. Kapela totiž všechny ty skladby z roku 2006 znovu bez úprav nahrála a vydala na vlastní značce v omezeném nákladu. No a v novém dokonalejším provedení se ukazuje talent kapely. My si ho vychutnáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Hustá klasika od Thin Lizzy na Radio Rock Zone, kde mě to pro dnešek všechno, loučím se s vámi o 14. Frank, krásný prosluněný den. Dáme si to společně zase zítra od 9. raní, ostatně jako vždycky. Do té doby čus.
1: Radio Rock Zone. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
6: Kufr zbalanej, motor běží. Radio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: Krásný, dobrý, nefalšovaný středeční odpoledne, přátelé, od mikrákou se vám hlásí Frank a vy samozřejmě stále posloucháte a nebo jste právě naladili Radio Rock Zone. No a já vám přeju krásnou středu 30. září 26, taky všechno nejlepších svátků všem Jeronýmům, Ráchel, Jarolímám a Unám, který ho dneska slaví. Taky si dneska připomínáme Mezinárodní den překladatelů a ještě předtím, než se vrhneme na zprávy, tak se mrkneme, kam můžeme my dneska večer vyrazit. Mám tu pro dnešek jenom Prahu, jedna pozvánka je do Roxy, kde vystoupí výborní Haken s nimi ILO a taky Ions. V Rock Café pak vystoupí do Deer Hunter a Riverhouse, anebo v Cargo Gallery proběhne Live Aid for Serbia spolu s kapelami Esidrou, Turbotrans Turisti a Shazer Bitter Lemon. Všechny tyhle pozvánky najdete samozřejmě i na našem webu, no a my už se pojďme dát všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Brněnský soud znovu projedná vydání knihy o holokaustu. Německé letiště zprovozňuje systém pro detekci dronů a Karolína Plíšková končí sezónu. Městský soud v Brně se dnes bude znovu zabývat vydáním knihy Germana Rudolfa Holokaust pod lupou, která zpochybňuje fakta o holokaustu. Městský soud loni obžalované viny zprostil s odůvodněním, že nešlo o trestný čin. Žalobkyně se proti rozsudku odvolala. Krajský soud v Brně zprošťující verdikt následně zrušil. Kauza se týkala i dalších 20 podobně laděných knih. Žalobkyně viní z účasti na organizované zločinecké skupině a popírání genocidy 4 lidi a 3 firmy. Obžalovaní se hájili tím, že šlo o historické publikace či sci-fi. Vinu odmítli. V Karlovarském kraji klesla kriminalita. Policie v prvním pololetí řešila o téměř 200 trestných činů méně než loni. Podle Dušana Valenty to odpovídá 7% poklesu.
2: Přeju dobrý den. Nejvýraznější pokles kriminality je na Sokolovsku a Chebsku. Většinou jde o běžnou trestnou činnost. Policejní statistiky ale nekorespondují s pocitem, který řada místních má. Obavy v Karlovarském kraji způsobuje především agresivita a kriminalita dětí. Nic takového se ale zatím během prvního pololetí nepotvrdilo. Policie nicméně všechny ohlášené případy řeší. Pro další měsíce navíc slibuje, že se víc zaměří na prevenci.
0: Německé letiště u Berlína přitvrdilo v ochraně bezpečnosti. Uvedlo do provozu systém pro detekci bezpilotních letounů. V poslední době se opakovaně potýkalo s dronovými incidenty. S odvoláním na úřad pro leteckou bezpečnost o tom informuje agentura DPA. Spolkové ministerstvo uvedlo, že novinka umožní rychlé zjištění dronů u runway a v letových koridorech.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Karolína Plíšková předčasně ukončila tenisovou sezónu. 34-letá hráčka na sociálních sítích uvedla, že potřebuje doléčit drobná zranění. Někdejší světová tenisová jednička naposledy hrála před měsícem na US Open. Do letošní sezóny Plíšková šla bez větších očekávání, potom co téměř rok a půl nehrála kvůli zdravotním potížím. Sezónu končí na 51. příčce světového poháru. Máme tu první velkou nálož Men pro Rock for People 2027. K už oznámeným Blink-182, pro které to bude mimochodem jedna z pouhých 4 letních zastávek v Evropě, se přidává druhý velký headliner. Po více než 10 letech se na hudební scénu a po 12 rovnou na festival do Hradce vrací kultovní legenda Faith No More v čele s Mikem Patnem. Pořadatelé ale odtajnili i další silná jména z nového plakátu. Dorazí také Architects, Billy Talent, Killswitch Engage, Napalm Dead nebo třeba Static X. Festival proběhne v parku 360 od 2. do 5. června. Skoro polovina celofestivalových lístků už je podle pořadatelů pryč, ale právě teď jdou do prodeje jednodenní vstupenky. Středa bude patřit Blink 182 a čtvrtek právě Faith No More. Zmizí asi rychle, takže lístky hledejte na webu festivalu. A ještě mrknem na počasí, přes dnešek bude jasno v Čechách až polojasno, ráno se budou výjimečně vyskytovat mlhy, zítra nejvyšší teploty během dneška 20 až 24, v tisíci metrech na horách kolem 16, na Šumavě až 20. Takový byl rychlý přelet zpráv ve 2 hodiny odpolední na rádiu Rock Zone a my už pojďme, přátelé, na další muziku na tělo. Hned pro vás mám třeba Skunk Anansie, Škorpíky nebo Kabáty a jich Dole v dole.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 14.17 na Rádio Rock Zone a my se pojďme, přátelé, podívat, jak to vypadá aktuálně s dopravní situací, a začneme třeba na dálnici D8, kde na 19.5 km ve směru na Prahu dejte pozor na prouchaný kamion na Krajnici v Praze v Kunraticích, v ulici k Werneráku na křižovatce s ulicí u Kunratického lesa. Bourala dvě osobní vozidla a blokovaný je jeden jízdní pruh, počítejte s kratším zdržením. Praze v Chorobské ulici za sjezdem z jižní spojky směrem do centra se srazilo osobní auto s motorkářem, jeden pruh je neprůjezdní, kolona se netvoří, a v Praze v Novopatské ulici směrem ke Kbelské u sjezdu na Satelice se střetlo osobní auto s nákladním, počítejte se zdržením. Tolik tedy k dopravě, my pojďme na další muziku a vykopneme s novinkou od Rolling Stones s názvem In the Stars.
0: Radio Rock Zone.
2: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na Radio Rock Zone.
0: Hit sezóny na Radio.

0: Radio Rockzone, kam dnes naživo.
1: No a nám ve 14.37 na rádiu Rockzone dohráli Faith No More, o kterých už víme od dnešního dopoledne, že uvidíme příští rok tady v České republice, a to konkrétně na festivalu Rock for People, který oznámil další várku kapel právě v čele s Faith No More, ale najdete tam třeba i Architects, Billy Talent, Killswitch Engage, Napalm Death a nebo třeba Static X a spoustu dalších. Teď nás ale zajímá, kam můžeme vyrazit za muzikou dneska večer, a pro Prahu to mám tři pozvánky. Jedna je do Roxy, kde vystoupí výborní Haken s nimi Ilo a taky Ions. V Rockafy pak vystoupí do Deer Hunter a Riverhouse, a v Cargo Gallery proběhne akce s názvem Live Aid for Serbia a vystoupí tam například Acid Row, Turbotrans Turisti anebo Scheisser Bitter Lemon. No a tolik tedy ke kulturním pozvánkám, my už pojďme na další muziku, čekají na Queenie anebo Nickelback a jejich High Time.
0: Radio Rock Zone.
2: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
3: Skupina Daughtry slaví 20 let existence a při té příležitosti vydala album There and Back Again. Je to poněkud neobvyklá kompilace nejstarších skladeb skupiny. Kapela totiž všechny ty skladby z roku 2006 znovu bez úprav nahrála a vydala na vlastní značce v omezeném nákladu. No a v novém dokonalejším provedení se ukazuje talent kapely. My si ho vychutnáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone. Doprava z Global Assistance.
1: Pojďme se ještě jednou podívat v té hodině, jak to vypadá aktuálně s dopravní situací na dálnici D1 na 194 km u Brna ve směru na Vyškov od Prahy bouralo osobní auto s kamionem počítá.

0: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
1: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
2: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
3: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou, Arkády.
4: Máš u sebe korunu?
5: Na co?
4: Na novou vanu ze Senesy.
5: Odkud?
4: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
6: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na rádiu Rockzone.
9: Radio Rock Zone.

0: Přátelé, další celá hodina na rádiu Rockzone a neb třetí, to znamená jenom jediný a to, že tu před sebou máme další rychlej přehled zpráv. Od mikráku vás opět zdraví Frank, ale teď už ne sám, ale i s druhou do vaší oblíbený dvojce a to sice Sašenkou. Ahoj.
1: Přesně, jsem na značce, hezký odpoledne.
0: No a my vám přejeme krásnou středu 30. září 26, taky všechno nejlepší k svátku všem Jeronýmům, Ráchel, Jarolímám a Unám, který dneska slaví, také se dneska připomínáme Mezinárodní den překladatelů, tak pokud nějakýho znáte, tak ho poplácejte po ramenech, nebo jí. Tolik asi chytrostí ode mě. No a Sašenko, povídej, co máš pro nás hezkýho ty?
1: No já teď koukám, kamaráde, že tvoje oblíbená, zpřízněná, bych skoro až řekla, kapela Ions, čtu to správně?
0: No jo, ano, Ions dneska... budou v Roxy s Haken a Ilo, přesně tak.
1: To bude pěkný, viděla jsem je jednou a bylo to fantastické.
0: Ale oni hlavně jako s nima jedou část toho turné, jo, takže to je prostě úplně obrovský úspěch, strašně to kukům přeju, nevím, jestli nás teda poslouchají, ale kdyby se to k ním doneslo, tak je moc zdravím, já tam bohužel dneska nebudu, ale je to prostě strašně super věc. No,
1: no tak gratuluju samozřejmě i já. Kdybyste chtěli dorazit na takovýhle perfektní koncert, tak v Roxy tedy možnost. Jak to bude s počasím vypadat dneska v noci? Bude trochu teplej, 14 až 9 stupňů, jasno nebo skoro jasno, zítra se taky lehonce oteplí, maxima do 25. Dostaneme se k tomu, pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Ministerstvo určilo cenový strop pro paliva. Pokles hladiny pod Kamenickou přehradou odhalil stezky koní a slovenská dívka pobodaná spolužákem zůstává v ohrožení. Nafta smí zítra stát nejvýš 48,70 za litr. Litr benzinu bude po zastropování zítra stát 640 korun. V cenovém věstníku to dnes nařídilo ministerstvo financí. Vláda k regulaci cen pohonných hmot přistoupila kvůli jejich výraznému zdražení v posledních týdnech. Cenové stropy na jednotlivé dny zatím bude ministerstvo financí určovat do konce října. Omezení ceny paliv začíná platit dnes o půlnoci, netýká se prémiových paliv. Ministerstvo financí vyzvalo provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním cenám přistupovali jen ve výjimečných případech. Na dodržování cenových stropů bude dohlížet specializovaný finanční úřad. Lidé v Kamíku nad Vltavou se strachují o vodu. Pokles hladiny pod přehradou na Příbramsku odhalil pozůstatky staré Vltavy. Místy se objevují části někdejších jezů nebo stezek pro koně, které souvisly s plavbou po řece. Odhalené břehy a kamenité dno ale místní sledují se znepokojením. Obávají se poklesu hladiny podzemní vody. V obecních studních se podle vědění obce hladina snížila už o 2 metry. Problémy se zásobováním v Kamíku ale zatím nejsou. Orlická přehrada začala začátkem září kvůli poklesu hladiny snižovat odtok a povodí Vltavy poprvé v historii využívá zásobu vody ze slap, aby udrželo potřebný průtok Vltavy v Praze. Po útoku osmáka ve škole ve slovenském Staškově jsou pod drobnohledem místní policisté. Inspekce zkoumá jejich postup po oznámení ze školy. Včerejší incident si vyžádal smrt 61-leté učitelky. Další zraněná žákyně bojuje o život v kritickém stavu v nemocnici.
3: Polícia prijala trestné oznámenie na 13-ročného útočníka už minulý štvrtok. Preto inšpekcia preveruje postup policajtov. Chlapec totiž vytvoril fotku s koncentračným táborom, na ktorej figurovali učiteľky. Prezradila to práve spolužiačka, ktorá bola napadnutá nožom. Staršia učiteľka ju iba bránila a doplatila na to životom. Z bodných rán sa lieči aj druhá učiteľka. Ani jedna z nich nebola na fotke. Mladému útočníkovi hrozila trojka zo správania. Jozef Bálko, Taškov.
2: Poslúchate rýchly prehľad správ na rádiu Rockzone.
1: Fotbalová reprezentace vyhlíží první body v Lize národů marně. Myslí si to bývalý fotbalista a komentátor Petr Švancera. Národní tým se po domácích porážkách s Chorvatskem a Anglií v sobotu utká se Španělskem. Švancera řekl, že na pozitivní výsledek můžeme zapomenout. Na mistry světa totiž podle něho nemá nikdo.
4: Můžeme ale z toho vytěžit to, že si tam můžeme zkoušet nějaké věci, že by to třeba z tohohle zápasu si můžeme něco jako vzít po naučení, respektive nějaká taktika v obraně, v záloze i možná do útoku, ale výsledek, omlouvám se, že mluvím takhle negativně, ale bojím se, že jsme úplně bez šance.
1: Pikantní souboj čeká v sobotu nového trenéra českého národního týmu Španěla Santi Deniu, který dřív působil u tamních mládežnických reprezentací. V Fanoušci Motorhead dostanou dárek. Po 40 dlouhých letech vydá kapela znovu svůj album Orgasmetron, a to nejen v luxusním balení na LPčku, ale také se zbrusunovým zvukem. O ten se postaral producent Cameron Webb, který s Motorhead úzce spolupracoval v posledních letech jejich kariéry. Ten přiznal, že desku slyšel poprvé ve svých 14 letech a měl pocit, že skrze ní na ní promlouvá sám ďábel. A to se mu prý kupodivu líbilo. Přesto se podle svých slov snažil ve zvuku ještě přitvrdit. Jak se mu to povedlo, můžete posoudit od 6. listopadu, kdy se album začne prodávat. Zítra nás čeká další krásný babuletní den, jasno až polojasno. Později bude oblačnosti přibývat, ale teploty příjemně vysoko, 20 až 25 stupňů max.
0: Já ti moc krát děkuji, Sašenko. My už si, přátelé, pojďme dát další muziku na tělo. Hned skré pro vás mám třeba Rise Against, Aerosmith, anebo Horký, že slíže a jich silnej refrén.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 15.21 na rádiu Rock Zone, no a my už se, přátelé, pojďme podívat, jak to vypadá aktuálně s dopravní situací, a tu nám popíše Marek z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj Franku, cpaný je Pražský okruh mezi Zličínem a Ořechem ve směru k D1. V protisměru se popojíždí u Barandova. Bouralo se v tunelu Mrázovka ve směru k Barandovskému mostu. Připravte se na delší zdržení. Pomalu se jede na jižní spojce směrem na Černý most mezi Spořilovem a Štěrboholy. A na zdržení se připravte i na dálnici D1 cestou z Prahy do Brna, a to mezi Modleticemi a Mirošovicemi. Z Global Assistance Marek.
1: Marku, moc krát díky, a my už se pojďme dát další muziku na tělo. Vykopneme novinku od Foo Fighters s názvem Window.
0: Radio Rock Zone.
3: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
4: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
5: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
9: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 km. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 tisíc korun bez DPH. Pozor! Nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
10: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255 700 707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na rádiu Rockzone.
11: Hit sezóny na rádiu.

The turned my heart.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Známá živák od Him a jejich Killing Loneliness. No a když jsme u těch živáků, tak se podíváme, kam můžeme my dneska večer vyrazit. Mám tu pozvánku třeba tady do pražský Roxy, kde vystoupí skvělý Haken, Ilo a taky Ions. V Rock Cafe vystoupí do Deer Hunter a River House a v Cargo Gallery proběhne akce Live Aid for Serbia, kde vystoupí například Acid Row, Turbo Trans Turisti anebo Scheisser Bitter Lemon. No a my už se pojďme dát další muziku na tělo. Čekaj nás Rainbow anebo Denko Jones a Marty Friedman a jejich Diamond in the Rough.
0: Radio Rock Zone. Skupina Daughtry slaví 20 let existence a při té příležitosti vydala album There and Back Again. Je to poněkud neobvyklá kompilace nejstarších skladeb skupiny. Kapela totiž všechny ty skladby z roku 2006 znovu bez úprav nahrála a vydala na vlastní značce v omezeném nákladu. No a v novém dokonalejším provedení se ukazuje talent kapely. My si ho vychutnáme večer 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: No a my se pojďme, přátelé, ještě jednou v té hodině podívat, jak to vypadá s dopravou a situaci nám opět popíše Marek z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj, Franku, hodně plná je D1 z cesty z Prahy do Brna mezi Modleticemi a Mirošovicemi. Proti směru budete popojíždět u Chodova. Postojíte se taky na pražském okruhu směrem do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. Hodně pomalu to jde na jižní spojce směrem na Černý most mezi Spořilovem a Štěrboholy. A ucpané jsou Halešovičky a Podltavská ve směru na Troju. Z Global Assistance Marek.
1: Marku, moc krát díky. My si pojďme ještě nějakou tu muziku na tělo, no a za chvilku tu máme další rychlý přehled zpráv.
0: Radio Rock Zone.
3: No jasně, že máme ten barák pojištěný. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
4: Už to bude 5 let?
3: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska?
4: To má hodnotu tak 6.
3: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
4: A jo.
5: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
6: Je, to Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
7: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
8: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
10: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
11: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
13: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
14: S Rockzonem na DABu i na Pálavu se vyhrabu.
15: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Liam Gallagher a John Squire nás doprovodili do 16:00 odpolední na rádiu Rock Zone. Jsem schválně zvědavý, když teda Oasis oznámili, když jsme u toho Liama Gallaghera, teda Oasis oznámili turné po Evropě na příští rok, kterou doufal jsem i v pražský koncert, bohužel nestalo se. Ani jsem se nedostal do fronty na lístky, takže žádný neboard nebude a nikam neplatím. Tak, dobře mi tak. Nicméně, my tu máme před sebou další rychlý přelet zpráv, ještě před ním vás samozřejmě od mikráku zdraví Frank a Sašenka. Přejeme krásnou středu 30. září 26 a tak dále, však to znáte. No a Sašenko, co máš pro nás ty?
1: Nazdar, krásný odpoledne, ano, já se přidávám, mám pro vás čerstvé informace, to je jasný, ještě se z nich kouří. Pojďme se podívat, kam za muzikou, máte-li samozřejmě chuť, můžete to vzít večer s Třemhlav do Rock Café, kde dneska vystupují The Deer Hunter a také Riverhouse, progresivní rock, art rock, když tak si poslechněte, jestli to bude stát za to. Já myslím, že jo. Co se počasí týče, dneska v noci ochloupeček tepleji, než jsme byli zvyklí, 14 až 9 stupňů, jasná nebo polojasná obloha. Zítra další krásný baboletní den a denní maxima na 25, ale více řekneme za chviličku po zprávách. Pojďme na to. Je tady všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: V Praze protestovali policisté kvůli situaci ve sboru. Policie šetří červencovou srážku autobusů a německá policie podnikla razii proti motorkářům. Strážci zákona v Praze vyšli do ulic. Několik desítek policistů a příslušníků dalších bezpečnostních sborů se dnes vydalo na protestní pochod od budovy policejního prezidia k ministerstvu vnitra. Chtěli upozornit na špatné systémové nastavení policie i ostatních sborů, způsob řízení a ekonomiku. Za hlavní požadavek označili zúžení podle nich přebujelého managementu a zvýšení počtu policistů v ulicích. Reakci ministerstva vnitra ČTK zjišťuje. Červencovou srážku autobusu na Znojemsku vyšetřuje policie. Při nehodě u Olexovic se zranilo 47 lidí. Pro záchrannou službu šlo o mimořádnou událost druhého stupně. Policejní mluvčí Petra Hrůzová potvrzuje, že ve věci zahájili úkony trestního řízení.
3: Případ je prověřován pro podezření ze spáchání přečinu obecného ohrožení z nedbalosti, kterého se měl dopustit řidič autobusu tím, že nedal přednost v jízdě druhému autobusu.
1: Dva autobusy s cestujícími se u Olexovic na Znojemsku srazili 18. července. Autobusy přijíždějící od Brna narazil do druhého, který na hlavní silnici vyjížděl z vedlejší komunikace. Klíčová spojnice mezi Brnem a Znojmem byla kvůli nehodě zavřená 5 hodin. Německá policie ráno podnikla rozsáhlou razii motorkářskému klubu Hells Angels. Mimo jiné kvůli podezření z praní špinavých peněz. Při koordinované akci zasahovali také policisté v Belgii, Bulharsku a v Nizozemsku. Zajistili také peníze a majetek v hodnotě přes 1 miliardu korun. Jen v Německu bylo v akci přes 1000 policistů. Podle bulvárního listu Bild vyšetřovatelé u motorkářského gengu zasáhli po víc než 4letém vyšetřování.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tady Pogačár na domácím mistrovství Evropy nepojede. Největší cyklistická hvězda současnosti chybí v nominaci Slovinska a dál se zotavuje po těžkém pádu na Vueltě. 28-letý vítěz letošní Tour de France si zlomil klíční kost a krční obratel a navíc utrpěl otřes mozku. Po operaci v září předčasně ukončil sezónu. V posledních dnech se ale intenzivně spekulovalo, jestli se přece jen na domácí půdě nepředstaví. Zázračný návrat se ale neuskuteční. A mrkneme samozřejmě i do světa filmu. Do kina totiž můžete zaskočit na dobrodružný snímek V srdci divočiny. Čeká na vás Brad Pitt, pes válečný veterán a aljašská divočina. James a jeho pes Odin havarují hluboko v aljašské divočině. Good job, buddy. Zranění a bez pomoci musí najít cestu zpět do civilizace. Čeká je boj s mrazem, divokou přírodou i vlastními silami. One last mission. We're not gonna die out here. Na úplný závěr ještě počasí, zítra má být pěkně jasno až polojasno, poledne se to začne lehce zatahovat a denní maxima pak 20 až 25 stupňů.
0: A já ti, Sašenko, moc krát děkuji. No my už si, přátelé, pojďme dát další muziku na tělo, před námi třeba Sabaton, Bon Jovi anebo Škvoři a jich Strašná za kolena.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 16.19 na rádiu Rock Zone, no a my se pojďme, přátelé, podívat, jak to vypadá aktuálně s dopravou. Situaci nám popíše Marek z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj, Franku, s kolonou stále počítejte na pražském okruhu mezi Zličínem a Ořechem ve směru k D1. V protisměru se zdržíte u Barandova. Hodně plná jižní spojka směrem na Černý most mezi Spořilovem a Štěrboholy. Kvůli tomu si postojíte i na příjezdu do Prahy po D1 u Chodova. A boural se na Štěrboholské spojce ve směru k Barandovskému mostu za sjezdem na Dolní Počernice. Do kolony vjedete u D11. Z Global Assistance Marek.
1: Marku, moc krát díky, my už se pojďme dát další muziku na tělo a vykopneme stovinko od Europe s názvem The Cult of Ignorance.
0: Radio Rock Zone.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Chcete prodat vůz rychle a bez starostí?
5: Tak teď je ten správný čas.
4: Autocentrum Davokár právě nabízí výhodné podmínky při výkupu vašeho vozu.
5: Nejvyšší výkupní ceny.
4: Peníze i hned na ruku.
5: Vše vyřídíme za vás.
4: Přebereme záruky.
5: Nabízíme i možnost protiúčtu.
4: Přijeďte do Olbramovic.
5: Těšíme se na vás každý den od 9 do 21 hodin.
4: Tým Autocentra Davokár.
6: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
7: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
8: No jasně, s MND to jde.
7: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
11: Kufr zbalanej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Hit sezóny na rádiu.

0: Showzone, kam dnes naživo.
1: Za náma živák od ZZ Top La Grande a když jsme u těch živáků, tak se mrkneme, kam můžeme my dneska večer vyrazit za nějakou tou kulturou. Mám tu pozvánku do Roxy tady v Praze, kde vystoupí Haken s nimi Ilo a také Ions. A v Rock Cafe zahrají do Deer Hunter a Riverhouse a v Cargo Gallery proběhne akce Live Aid for Serbia, tam vystoupí Acid Row, Turbotrans Turisti a taky Shazer, Bitter Lemon a další. Tolik tedy ke kulturním pozvánkám, my si pojďme dát další muziku na tělo a hned které pro vás mám třeba Škorpíky nebo Flogging Molly a jejich This Road of Mine.
0: Radio Rock Zone. Skupina Daughtry slaví 20 let existence a při té příležitosti vydala album There and Back Again. Je to poněkud neobvyklá kompilace nejstarších skladeb skupiny. Kapela totiž všechny ty skladby z roku 2006 znovu bez úprav nahrála a vydala na vlastní značce v omezeném nákladu. No a v novém dokonalejším provedení se ukazuje talent kapely. My si ho vychutnáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 646 na rádiu Rock Zone, no a my už se pojďme podívat, jak to vypadá s dopravní situací. Tu nám opět popíše Marek z Global Assistance. Ahoj Marku.
2: Ahoj Franku, přerušovaná kolona na D1 z Prahy do Brna mezi Modleticemi a Mirošovicemi. V koloně navíc na 11. kilometru stojí porouchané vozidlo. Hodně plný je pražský okruh mezi Zličínem a Ořechem ve směru k D1. V opačném směru se zdržíte u Barandova. Popojíždět budete i na jižní spojce směrem na Černý most mezi Spořilovem a Štěrboholy. Kvůli tomu stojí i příjezd do Prahy po D1 u Chodova. Z Global Assistance Marek.
1: Marku, moc krát díky. My si pojďme dát ještě nějakou tu muziku na tělo, no a za chvilku tu máme další rychlej přehled zpráv.
0: Radio Rock Zone. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro šunku dušenou v páře 100 gramů za 19,90 a klevr slunečnicový olej v Bila klubu za 24,90 pouze ve středu. Bila, to dobré začíná u nás.
6: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
7: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
8: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
9: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
10: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Pátá hodina odpolední na Rádiu Rock Zone, to znamená jenom jediný, přátelé, a to, že si dáme další rychlej přelet zpráv. Ještě před ním vás ale samozřejmě od mikráku zdraví Franka Sašenka. Přejeme krásnou středu 30. září 26. Taky všechno nejlepší k svátku všem Jeronýmům, Rachel, Jarolímám a Unám, který ho dneska slaví. A tolik chytrostí ode mě. No a Sašenko, povídej, co máš pro nás krásnýho k dalším zprávám.
1: Nazár, já vám přináším nějaký čerstvý informace samozřejmě a taky vám prozradím, jak to bude s počasím vypadat dneska v noci a taky zítra. To přináším skvělý zprávy. Dneska v noci nebude ani taková zima, 14 až 9 stupňů, jasno až polojasno k tomu. No, podobně to bude vypadat zítra, ale teploty budou poměrně vysoko na 25 stupních. Krásný další baboletní den. Co se týče muziky, můžete si do Roxy dneska a zaskočit na kapelu Ions, která bude předskakovat partičce Haken?
0: Ano, Haken.
1: Haken dokonce, OK. Je to progresivní metálek, tak pokud máte chuť, můžete vyrazit samozřejmě, no a víc řekneme zase příště. Teď nás čeká všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Omezení kvůli olovu u odolené vody trvá. Škola v Újezdu se dnes vrátila k výuce a Rock for People čeká další nálož od Faith No More. Voda v oblasti Odolena voda dále není pitná. Nadlimitní množství olova se při kontrole distribuční sítě objevilo v Postřižíně při včerejším odběru v Datlové ulici. Laboratoř ve vzorku naměřila téměř trojnásobek hygienického limitu olova na litr. Výsledek zveřejnili středočeské vodárny dnes ve 14.50. Všechna dosavadní opatření tak zůstávají v platnosti. Omezení pro 12 obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli platí od minulého čtvrtka. Vodárny předpokládají, že olovo se dostalo do soustavy ze zasažených vrtů. Přesnou příčinu ale zatím neznají. Někteří školáci z Újezdu nad Lesy se bojí návratu do školní jídelny. Masarykovu základní školu v minulých dnech zasáhla epidemie salmonelózy. Zdravotní problémy pocítilo bezmála 400 lidí, včetně učitelů. Dnes na vyučování do pražské školy dorazilo zhruba 60% žáků druhého stupně. Podle některých rodičů už jejich děti nechtějí ve škole jíst. Ředitel Libor Skala to chápe. Škola společně s pražskou městskou částí posílí psychologickou péči. Žáky.
3: Ta důvěra se ztratí strašně rychle a bude strašně dlouho trvat, než tu důvěru ta školní kuchyně zase získá zpátky, ať už rodičů anebo těch dětí. Co se týká té psychické pomoci, tak my jsme vlastně zveřejnili nějaká telefonní čísla, kam rodiče nebo ti žáci si mohou zavolat. Máme tady k dispozici školní psycholožku, budeme mít ještě na poloviční úvazek jednu školní psycholožku.
1: Do obou školních budov v Újezdu nad Lesy se dnes vrátili žáci po zhruba týdenním ředitelském volnu. Jídelna podle hygieniků uvařila jídlo z prošlých vajec. Salmonelóza řeší také policie. Stravování zatím škola řeší externě. Dnešní let společnosti Fly Dubai zachránili piloti v civilu. Stroj dnes ráno mířil z Dubaje do Tel Avivu, když vyslal nouzový signál a změnil kurz na Saudskou Arábii. Tam nakonec nouzově přistál. Podle zatím dostupných informací došlo ke konfliktu pilotů letadla, kdy se ománský pilot pokusil způsobit havárii Boeingu 737 MAX. Zatímco druhý pilot Saudské Arábie ho s pomocí posádky a několika cestujících zneškodnil. Letoun se v době, kdy se muži o řízení stroje v kokpitu přetahovali, propadl z výšky 9 kilometrů na zhruba 4,5 tisíce metrů za minutu. Podle informací médií jeden z pilotů v civilu nakonec převzal řízení letounu a další mu pomohli udržet kontrolu nad strojem. Podle některých zdrojů šlo o náhradní posádku dalších aerolinek. Zachránili tak životy 174 cestujících, včetně 27 dětí a posádky. Izraelský ministr obrany podle médií řekl, že dnešní incident byl podle prvních informací pokusem o džihadistický teroristický čin.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Karolína Plíšková předčasně ukončila tenisovou sezónu. 34letá hráčka na sociálních sítích uvedla, že potřebuje doléčit drobná zranění. Někdejší světová tenisová jednička naposledy hrála před měsícem na US Open. Do letošní sezóny Plíšková šla bez větších očekávání poté, co téměř rok a půl nehrála kvůli zdravotnímu potížím. Sezónu končí na 51. příčce světového žebříčku. Rock for People čeká další nálož od Faith No More. Legendární americká kapela, která se na hudební scénu vrací po více než 10 letech na festivalu, vystoupila v roce 2015. Faith No More v Parku 360 v Hradci Králové zahrají ve čtvrtek 3. června jako druhý potvrzený headliner příštího ročníku. Tím prvním je partička Blink 182. Organizátoři ale zároveň potvrdili účast kapel Architects, Billy Talent nebo Napalm Death. Jinak 31. ročník festivalu Rock for People proběhne od 2. do 5. června 2027. Na úplný závěr ještě počasí. Zítra má být jasno až polojasno. Odpoledne se trochu zatáhne, denní maxima do 25.
0: Já ti, Sašenko, moc krát děkuji. No a my už se, přátelé, pojďme dát poslední společnou hodinku plnou skvělých pecek na tělo. Hned skré pro vás mám třeba Fallbeat, Cranberries nebo Offspring a Spare Me the Details.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 17.22 na rádiu Rock Zone. My se pojďme, přátelé, podívat, jak to vypadá aktuálně s dopravou. Situaci opět popisuje Marek z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj, Franku. Nehoda 3 osobáků komplikuje provoz v Dobříšské ve směru k Barandňáku před Zlíchovským tunelem. Dlouhé kolony se ale táhnou z obou směrů. Hodně plná je jižní spojka směrem na Černý most mezi Spořilovem a Štěrboholy. Po pojíždě to budete na Pražském okruhu mezi Zličínem a Ořechem ve směru k D1. A v opačném směru vázne provoz u Barandova. Z Global Assistance, Marek.
1: Marku, moc krát díky. My už se pojďme dát další muziku na tělo. Vykopneme novinko The All American Rejects s názvem Clothesline.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
10: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rockovej živáků non-stop. Nekonečný koncert na rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Za náma živák Imitation of Life od R.E.M. a když jsme u těch živáků, tak se mrknem, kam můžeme my dneska vyrazit. A to třeba do Roxy, kde vystoupí Haken, s nimi Ilo a taky Ions. V Rock Cafe pak vystoupí The Deer Hunter a Riverhouse a v Cargo Gallery proběhne akce Live Aid for Serbia, kde zahrají například Acid Row, Turbo Trans Turisti a taky Shazer Battle Lemon. No a tolik tedy ke kulturním pozvánkám, my už pojďme na další muziku. Čekají nás Doors nebo Royal Blood a jejich Honey Brains.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
2: Skupina Daughtry slaví 20 let existence a při té příležitosti vydala album There and Back Again. Je to poněkud neobvyklá kompilace nejstarších skladeb skupiny. Kapela totiž všechny ty skladby z roku 2006 znovu bez úprav nahrála a vydala na vlastní značce v omezeném nákladu. No a v novém dokonalejším provedení se ukazuje talent kapely. My si ho vychutnáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
1: No a my se společně pojďme podívat ještě jednou, jak to vypadá, jak to vypadá aktuálně s dopravní situací, a tu nám popíše Marek z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj Franku, srážka tří aut stále překáží v Dobříšské ve směru k Barandňáku před Zlíchovským tunelem. Na dlouhé zdržení se připravte s obou směrů. Dvě osobní auta se srazila na jižní spojice u Štěrbohol ve směru na Černý most. Kolona se táhne od Spořilova. Ucpaná je i Spořilovská odchodova a na Pražském okruhu směrem k D1 se zdržíte mezi Zličínem a Ořechem. Z Global Assistance Marek.
1: Marku, moc krát díky. No a přátelé, já se stěhujete s vámi pro dnešek loučím. Za mě už si to za chvilku přebere kolega Šimon Kalousek, se kterým si dáte naše pravidelný pořady Nekonečný koncert a hrajeme na vaše přání. No a my se uslyšíme až příští týden, do té doby se mějte krásně a příští týden zase čus.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rockzone. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mé maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
4: Máš u sebe korunu?
5: Na co?
4: Na novou vanu ze Senesy.
5: Odkud?
4: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
6: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
7: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
8: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
9: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
8: Vážně?
9: Já mám Lelosy na sobě celý den.
8: Lelosy. Too comfortable to take off.
10: V Penny nyní najdete plyšáky do každé postýlky. A navíc v akci brokolice balená kus za 19,90 a čerstvá vejce z podestýlky Karlova Koruna 10 kusů za 24,90. Penny.
11: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255 700 707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Dáváte si muziku na tělo, stále ladíte Radio Rock Zone, máme přesně 18 hodin od mikráku. Zdraví Alexandra Ptáčková, pohodovou středu s datem 30. září 2026. Přeju Jeronýmové, dneska slaví svátek, všechno krásný. No, než se vrhneme do pořadu Nekonečný koncert, čili do hodiny těch nejlepších rockových živáků, který si vůbec umíte představit, tak se samozřejmě podíváme na čerstvý informace. Mám pro vás připravený zprávy. Co se počasí týče, Rock Zoneáci, dneska v noci teploty okolo 14 až 9, jinak jasno až polojasno. Zítra další pěkný den s příjemnýma teplotama, alespoň podle mě maxima na 25, ale k tomu se vrátíme. Kam za muzikou, to je samozřejmě otázka. Haken společně s tuzemskými Ions dneska vystoupí v Roxy, tak tenhle koncert vám moc doporučujeme. No a v Cargo Galerii, taky v Praze, konkrétně na Pětce, si můžete dát třeba Live Aid, Acid Row a nebo Turbo Trans Turisty. To je fenomenální. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Čerpací stanice se obávají ztrát. Nejvyšší žalobkyně navrhuje stížnost kvůli trestu za zneužití chlapců. A Izrael mluví o pokusu o teroristický útok na palubě letadla z Dubaje. Regulace cen paliv způsobí v prvních dnech čerpacím stanicím ztráty, varuje Unie nezávislých petrolejářů. Důvodem je, že budou muset prodávat dříve nakoupenou naftu pod nákupní cenou. Ministerstvo financí od čtvrtka začíná denně určovat cenové stropy podle burzy a regulované marže 2,50 Kč za litr, přičemž spotřební daně na naftu klesne o necelé 2 Kč. Pro čtvrtek činí strop pro naftu 48,72 a pro benzín 46,14 za litr. Pumpaři už v uplynulých dnech zaznamenali propad poptávky. Motoristé totiž vyčkávají na čtvrteční zlevnění. Nejvyšší státní zastupitelství žádá ministra spravedlnosti o podání stížnosti pro porušení zákona kvůli podmíněnému trestu za zneužití dětí. Krajský soud v Ústí nad Labem v červnu zmírnil 33-letému muži ze severních Čech původní nepodmíněný trest 3,5 roku vězení na podmínku a peněžitý trest. A to za pohlavní zneužití dvou chlapců ve věku 10 a 12 let. Podle žalobců je takový verdikt v hrubém nepoměru k závažnosti činu a zákon byl porušen ve prospěch odsouzeného. Pokud ministr stížnost podá, nejvyšší soud už trest sice zpětně zpřísnit nemůže. Jeho takzvaný akademický výrok by ale sjednotil budoucí rozhodovací praxi soudů o mravnostní kriminality na dětech. Dnešní incident na lince Fly Dubai z Dubaje do Tel Avivu byl pokusem o džihadistický teroristický útok. Uvedl to izraelský ministr obrany s tím, že cílem jednoho z pilotů bylo letadlo se zhruba 180 lidmi na palubě úmyslně zřítit. Katastrofě zabránil druhý pilot spolu s několika převážně izraelskými cestujícími, kteří vnikli do kokpitu. Útočníka po potyčce přemohli a převzali kontrolu nad strojem. Podle premiéra Benjamina Netanyahu a útočící pilot svého kolegu pobodal. Letoun následně nouzově přistál v Saúdské Arábii, kde podezřelého pilota okamžitě zadrželi tamní bezpečnostní složky.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Fotbalová reprezentace vyhlíží první body v Lize národů marně, myslí si to bývalý fotbalista a komentátor Petr Švancara. Národní tým se po domácích porážkách s Chorvatskem a Anglií v sobotu utká se Španělskem. Švancara řekl, že na pozitivní výsledek můžeme zapomenout. Na mistry světa totiž podle něho nemá nikdo.
2: Můžeme ale z toho vytěžit to, že si tam můžeme zkoušet nějaké věci, že by to třeba z tohohle zápasu si můžeme něco jako vzít po naučení, respektive nějaká taktika v obraně, v záloze i možná do útoku, ale výsledek, omlouvám se, že mluvím takhle negativně, ale bojím se, že jsme úplně bez šance.
0: Pikantní souboj čeká v sobotu nového trenéra českého národního týmu Španěla Santi Deniu, který dřív působil u tamních mládežnických reprezentací. Americká rocková kapela The Pretty Reckless oznámila evropské turné k nové desce Dear God. Jeho součástí bude taky zastávka v pražském fóru Karlín, a to už 16. listopadu letošního roku. Fanoušci se můžou těšit na jedinečnou show kapely v čele s Taylor Momsen i na vystoupení britských Junaka, kteří večer otevřou. The Pretty Reckless se letos českému publiku představí už podruhé. Po účasti na Rock for People se tady do Prahy vrátí v rámci propagace jejich 5. studiového alba. Methods of persuasion I will Na úplný závěr ještě samozřejmě hodíme oko na počasí. Zítra bude krásně jasno, až polojasno, později se to trochu zatáhne. Nevadí, nejvyšší denní teploty příjemných 20 až 25 stupňů. A před náma alespoň doufám příjemná muzika. Právě teď si dáváme naživo AC/DC, Nightwish anebo Queeny na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Na Rádiu Rock Zone si dáváte náš pravidelný pořad Nekonečný koncert, tedy hodinku výběru z těch nejlepších rockových živáků. Australská klasika AC/DC, Hell's Bells za náma, no a před náma za chvíli Ozzy Osbourne, anebo taky Red Hot Chili Peppers a The Zephyr Song.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Předtím se ale v čase 18.20 podíváme ještě na dopravu, jak to jede v Praze, to je otázka pro Martinu z Global Assistance, ahoj.
2: Ahoj Šimone, na jižní spojce ve směru k Barandějáku za sjezdem z Průmyslové ulice omezuje provoz nehoda dvou osobáků, připravte se tam na kolonu. V Evropské ulici na křižovatce s Vítězným náměstím bouralo osobní auto a dodávka. Provoz je tam částečně blokovaný. A kolonu čekejte ještě na příjezdu do Prahy po D5 se směrem od Plzně zhruba od 5. kilometru. Pokračuje pak i na Pražský okruh směrem k D1 až k Ořechu. Další zdržení vás čeká na Radlické směrem do centra, také na Plzeňské a ve Vrchlického ulici. Držíte se také Věčné a kolona je i na Spořilovské ve směru na jižní spojku. Global Assistance, Martina.
0: Martino, díky. Na dálnici D11 na 7,5 kilometru u Jiren ve směru na Prahu se srazilo osobní auto s nákladňákem, s opatrností tam projedete. Na trase z Liberce na Polskou u Chrastavy šetří policie srážku dvou osobních aut. Na Pelhřimovsku mezi Červenou Řečicí a Pelhřimovem bouralo osobní auto s motorkou. Na Sokolovsku ve Vřesoví bourala motorka, nehoda je se zraněním, projedete tam s opatrností a pozor i na trase z Brna na Kyjov Archlebově. Havaroval tam motorkář, počítejte s provozu.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
4: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. Po víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
5: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 tisíc korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
6: Možná ti chybí kafe, možná víkend, možná někdo a možná jenom jedna konkrétní píseň. Objednej si svůj song. Každý všední den od 9 do 14 na rádiu Rock Zone.

0: Další ze série dnešních živáků Linkin Park a What I've Done na rádiu Rockzone. Tak, my máme 18 hodin 38 minut. Nejvyšší čas, abych připomněl, že celá příští hodina je vyhrazená pro vaše hudební přání. Já na ně čekám klidně už během téhle hodiny s předstihem. Na mailové adrese hrajeme@rockzone.cz nebo na našem Rockzone Facebooku ve zprávách či v komentářích pod nejnovější fotkou.
1: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
0: Tak dneska tady mám jenom Prahu, každopádně všechny koncerty určitě stojí za vaší pozornost. V Roxy dneska bude znít progresivní metal, zahrajou tam dvě britský party Haken a Illow a taky český Ions. V Rock Café americká banda The Deer Hunter předskočí český Riverhouse a na Cargo Gallery dneska Live Aid, Acid Row, Turbo Transturisti a Scheisser Bitter Lemon. Tak víc jsme toho nevyhrabali, každopádně kompletní seznam všech koncertů je denně aktualizovaný taky na našem webu rockzone.cz v sekci Club Life nebo na našich sociálních sítích. Tak před náma poslední blok dnešních živáků a v něm už za malou chvíli třeba Iggy Pop The Passenger.
2: Skupina Daughtry slaví 20 let existence a při té příležitosti vydala album There and Back Again. Je to poněkud neobvyklá kompilace nejstarších skladeb skupiny. Kapela totiž všechny ty skladby z roku 2006 znovu bez úprav nahrála a vydala na vlastní značce v omezeném nákladu. No a v novém dokonalejším provedení se ukazuje talent kapely. My si ho vychutnáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
1: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
0: Prosím, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
3: Máš u sebe korunu?
4: Na co?
3: Na novou vanu ze Senesy.
4: Odkud?
3: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
5: Rezervujte si schůzku na Senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
6: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
10: Jasně, a já budu britská královna.
9: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
10: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
10: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
9: No počkej. Více o nabídce na byd.com.
11: Ze všech songů na světě máš jeden, který bys chtěl slyšet právě teď. Tak na něj nečekej. Objednej si svůj song. Každý všední den od 9 do 14 na Radio Rock Zone.
12: Radio Rock Zone.
13: Muzika na tělo.

0: Tak dnešní nekonečný koncert na Rádiu Rock Zónu uzavřela vzpomínka na Davida Bowieho prostřednictvím živáku China Girl. Přesně v 19 hodin se vám hlásí od mikrofonu Šimon Kalousek, opětovně přeju krásný středeční večer. No a před náma samozřejmě hodinka muziky na vaše přání, ale ještě než se tak stane, tak je tu Sašenka se zprávama. Ahoj.
1: Je tady nazdár, krásný večer. A taky se samozřejmě podíváme společně, co je novýho. Já už ale koukám úvodem zpráv, jak to bude vypadat s počasím nejenom dneska v noci, ale také zítra. V noci se mají teploty pohybovat okolo 14 až 9 stupňů, ty nejnižší, jinak má být jasno až polojasno. Zítra nás čeká pohodový den, alespoň doufám, dočkáme se slunce a teplot do 25, víc za chviličku. A teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na Rádiu Rock Zone.
1: Ve zlínské zoo přišli o další sloní samici. Advokát Jelínek si odpiká 3,5 roku za navedení k únosu a Trump úřadům nařídil přejmenovat umělou inteligenci. Zlínská zoologická zahrada přišla o slonici Kali. Po náročné mnohahodinové operaci klu se jí nepodařilo probudit z anestezie. Samice slona afrického trpěla rozsáhlým hnisavým zánětem po ulomení klu, který nereagoval na antibiotika a zasahoval až k oku. Na záchraně zvířete se podílel mezinárodní tým 6 specialistů, včetně expertů z Berlína. Zákrok sice lékaři úspěšně dokončili, v závěru narkózy ale nastaly komplikace. Pro zlínskou zoo jde o druhou těžkou ránu. Během několika měsíců v květnu po útoku samce uhynula jiná samice. Pardubický advokát Pavel Jelínek si odpiká 3,5 roku vězení. A to za to, že navedl známého k únosu ex-partnera své dcery. Verdikt pravomocně potvrdil pražský vrchní soud. Žalobce sice pro právníka požadoval přísný trest za návod k vraždě kvůli sporům o péči o vnuka. Justice ho ale kvůli chybějícímu tělu oběti odsoudila pouze za zbavení osobní svobody. 40-letého podnikatele připadla v prosinci 2022 trojice najatých mužů. Vpíchla mu do krku neznámou látku a odvezla ho. Muž je od té doby nezvěstný a vyšetřovatelé předpokládají, že nepřežil. Samotní únosci dostali tresty od 6 do 8 let za mřížemi. Jelínek vinu po celou dobu odmítal. Pravomocný rozsudek pro něj navíc znamená definitivní vyškrtnutí ze seznamu advokátů. Americký prezident Donald Trump nařídil federálním úřadům, aby pro označování umělé inteligence používali termín superinteligence. V novém exekutivním příkazu Bílého domu argumentuje tím, že dosavadní zkratka AI a pojem umělá inteligence už neodpovídají realitě, protože schopnosti moderních technologií dramaticky předčily původní očekávání. Vládní instituce tak mají ve svých oficiálních výstupech i interních dokumentech přejít na označení superinteligence a zkratku SI. Pro veřejnost ani média není nařízený závazně a úřady nemusí zpětně přepisovat starší materiály. Trump zároveň odmítl varování expertů před možným vymknutím technologie kontrole a zdůraznil, že Spojené státy nebudou tempo vývoje v globální soutěži nijak brzdit.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na Rádiu Rock Zone.
1: Tady Pogačár na domácím mistrovství Evropy nepojede. Největší cyklistická hvězda současnosti chybí v nominaci Slovinska a dál se zotavuje po těžkém pádu na Vueltě. 28-letý vítěz letošní Tour de France si zlomil klíční kost a krční obratel a utrpěl otřes mozku. Po operaci v září předčasně ukončil sezónu. V posledních dnech se intenzivně spekulovalo, jestli se přece jen na domácí půdě nepředstaví. Zázračný návrat se ale neuskuteční. David Koller vydává nové album, jmenuje se Nebudem se bát a není na to sám. Na jeho 6. sólovém počinu spolupracovala velká jména. Ve skladbě Mezi řádky jsou to světově uznávaný kytarista Aldi Meola a slovenská šanzoniérka Sidy Tobias. A to není všechno. Třeba na textech se podíleli mimo jiné Patrik Hartl, Jan Sahara Hedl, Jáchym Topol nebo Barbora Topol-Hanková. Album si budete moct živě poslechnout během Kollerova podzimního a jarního turné. To vyvrcholí slavnostní křtem v Praze. Ten se odehraje 27. května 2007 na centrálním tenisovém kurtu Štvanice v Praze. Zkusíme to někde jinde, ztratíme. Na úplný závěr ještě samozřejmě hodíme v oko na počasí. Zítra bude příjemně, alespoň doufám tedy jasno až polojasno. Později se to začne trochu zatahovat. Denní maxima 20 až 25 stupňů.
0: Tak jo, děkujeme pěkně. 4 minuty po 19. startuje hodinka muziky na vaše přání. Pište si o ně na mailovou adresu hrajeme@rockzone.cz, pište taky na náš Rockzone Facebook, anebo mi jednoduše zavolejte do studia na 255 700 707.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Tak s Peckou Malá Žužou nám otevřeli hodinku na vaše přání, horký žeslíže. No a my se posuneme ze slovenské scény na českou, protože Robert Jonák, náš přední fanoušek, dnes mi na Facebook napsal toto. Ahoj Šimone, prosím tě, nemohl by si mi zahrát o 12 bednu od Whisky. Je to pro vás do studia a všechny posluchače, všem přeji hezký večer. S pozdravem Robert Jonák mladší a jak on vždycky dodává na závěr PS Punksnot Detvy Volové. Tak Roberte, já tě moc zdravím, no a tuhletu vlastně předělávku táborákový klasiky on 12 ti rád pošlu.
1: Radio Rock Zone.

kopni do tý bedny, ať panstvo nečeká, jsou dlouhý schody do nebe a štreka daleká. Nebeskýho báru, já sucho v krku mám, tak kopni do tý

0: Švédská parta Sabaton na Nightwitchi na rádiu Rockzone. Tak teďka dáme pro změnu něco z rockové klasiky, protože mi napsal Lukáš Sokol na Facebook. Čau Šimone, chtěl bych se zeptat, jestli máš něco od Deep Purple. Příští den mají koncert, na který jdu vůbec poprvé a rád bych si něco od nich poslechl, jinak přeji všem pohodový středeční večer. No tak Lukáši, já si myslím, že to bude určitě skvělý koncert. Ostatně my jsme tady měli před pár dny taky soutěž o lupeny na koncert Deep Purple. Každopádně, co bych ti tak zahrál? No já myslím, že nic neskazím, když pošlu klasiku, který se vsadím, že ji na tom koncertě taky zahrajou Perfect Strangers.
1: Pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rockzone.

0: Tak Deep Purple za náma, 19 hodin 20 minut, v rychlosti připomenu, že až do 8 se tady hraje na vaše přání a připomenu taky kontakty sem, telefon 255 700 707, mailová adresa hrajeme@rockzone.cz, no a nebo náš rockzone Facebook, kam mi pište buď to do zpráv, anebo do komentářů pod nejnovější fotkou. Za chvíli jedna z letošních novinek v našem playlistu, společná práce dvou amerických kapel Yellow Card a Good Charlotte s názvem Bedroom Posters, a pak už to bude zase na vás.
1: Radio Rock Zone. Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: S Rockzonem na DABu i na Pálavu se vyhrabu.
4: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
5: Hit sezóny na Radio Rockzone.

0: Tak, tahle novinka v našem playlistu je za náma, je Low Carta Good Charlotte Bedroom Posters. No a zatímco tady tenhle song zněl, tak se mi sem do studia dovolal Zbyněk a zeptal se mě, jestli bych mu nezahrál nějakou starší Metaliku, tak jsme se nakonec dohodli na songu Fade to Black. Posílám.
1: Radio Rock Zone.

0: Stará klasika od Pearl Jam, Even Flow, živým provedení na rádiu Rockzone. No a já jsem měl mezi tím jeden telefonát, a to konkrétně telefonát s Honzou, který se mě zeptal, jestli bych nezahrál taky klasiku, ovšem tentokrát od kapely Megadeth, Symphony of Destruction, tak si ji pojďme za chvíli dát.
1: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.
2: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
3: Skupina Daughtry slaví 20 let existence a při té příležitosti vydala album There and Back Again. Je to poněkud neobvyklá kompilace nejstarších skladeb skupiny. Kapela totiž všechny ty skladby z roku 2006 znovu bez úprav nahrála a vydala na vlastní značce v omezeném nákladu. No a v novém dokonalejším provedení se ukazuje talent kapely. My si ho vychutnáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Nestárnoucí Rolling Stones slaví velký úspěchy se svým letošním albem Foreign Tongues, ovšem tohle byla jejich 55 let stará klasika Brown Sugar na rádiu Rockzone. Každopádně poslední dnešní přání míří za Patrikem, který mi sem do studia zavolal. Jestli bych nezahrál pro změnu klasickou věc od Pantery, Cowboys from Hell, tak jsem mu ji tady naservíroval. No a zároveň toho využiju, aby vzkázal všem ostatním, že další hodinka na vaše přání tady bude zase zítra ve čtvrtek mezi 19. a 20. hodinou.
1: Radio Rock Zone.
2: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
3: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
5: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
6: Kofr zbalenej, motor běží. Rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Kapela Rasmus in the Shadows na Radio Rock Zone. Za chvíli tady máme 20. hodinu. Od mikrofonu vás opětovně zdraví Šimon Kalousek. Krásný středeční večer. No, před náma poslední společná hodinka pro dnešní den. Taky pojďme zahájit zprávama od Sašenky. Ahoj.
1: Mám je připravený. Ahoj, pohodový večer. Ano, pustíme se do toho, jak bude to vypadat s počasím dneska v noci. Má být jasno až polojasno, teploty nejnižší okolo 14 až 9 stupňů. Zítra nás čeká opět pěkný den s teplotama do 25, ale vůbec o počasí se budeme bavit ve zprávách. Pojďme rovnou na ně. Je tady všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Dnes byl nejteplejší den babího léta. Ministr Červený podal trestní oznámení kvůli znečištění ve vojenském prostoru a na Rock for People přijedou Faith No More. Česko zažilo nejteplejší den letošního babího léta. Rtuť teploměru vystoupala až na 26 stupňů Celsia. Letní teploty překračují 25, zaznamenalo 10 měřících stanic, přičemž vůbec nejtepleji bylo v Husinci, Řeži u Prahy, kde naměřili 26,2 stupně, a v Doksanech na Litoměřicku. Na Šumavě v Srníně, Černé v Pošumaví a na Horské Kvildě padly dlouhodobé teplotní rekordy pro poslední zářijový den. Výjimečně teplé počasí může ojediněle vydržet ještě ve čtvrtek.

0: pátek pak přechod slabé studené fronty přinese do Čech mírné ochlazení a možný déšť na horách. O víkendu ale slunečné babí léto s teplotami kolem 20 opět naváže a vydrží až do poloviny příštího týdne. Ministr životního prostředí Igor Červený podal trestní oznámení, a to kvůli masivní ekologické zátěži v bývalém vojenském prostoru z Hůří na Klatovsku. Podnět na neznámého pachatele míří na vrchní státní zastupitelství v Praze pro podezření z obecného ohrožení, poškození životního prostředí a maření úkolů úřední osoby z nedbalosti. V lokalitě se nachází zhruba 1000 tun zamořené zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, přičemž armáda už na místě zahájila ženýní a chemický průzkum. Zajištění a sanace území, která by měla zabránit dalšímu průsaku jedů do půdy, si podle rezortu vyžádá přes 150 milionů korun a potrvá až do poloviny roku 2028. Po útoku osmáka ve škole ve slovenském Staškově jsou pod drobnohledem místní policisté. Inspekce zkoumá jejich postup po oznámení ze školy. Včerejší incident si vyžádal smrt 61leté učitelky. Další zraněná žákyně bojuje o život v kritickém stavu v nemocnici.
1: Polícia prijala trestné oznámenie na 13-ročného útočníka už minulý štvrtok. Preto inšpekcia preveruje postup policajtov. Chlapec totiž vytvoril fotku s koncentračným táborom, na ktorej figurovali učiteľky. Prezradila to práve spolužiačka, ktorá bola napadnutá nožom. Staršia učiteľka ju iba bránila a doplatila na to životom. Z bodných rán sa lieči aj druhá učiteľka. Ani jedna z nich nebola na fotke. Mladému útočníkovi hrozila trojka zo správania. Jozef Bálko, Taškov.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Uherské Hradiště má nový zimní stadion. Vyrostl na místě původní haly, která byla ve špatném stavu. Stavba nového stadionu trvala rok. Využívat ho budou moc sportovci i veřejnost. Starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha je rád, že nový zimák nabízí kvalitní zázemí.
3: 16 šaten a ubytovna, která umožní pořádání letních kempů, ale například i soustředění. Stadion je navíc pasivním standardu, to znamená, jeho energetická náročnost odpovídá těm nejpřísnějším podmínkám.
0: Finální náklady stavby nejsou známé. Rozpočtový rámec schválený zastupitelstvem je téměř 450 milionů korun. Jde o největší investici Uherského Hradiště do sportovní infrastruktury v posledních letech. Rock for People čeká další nálož od Faith No More. Legendární americká kapela, která se na hudební scénu vrací po více než 10 letech na festivalu, vystoupila v roce 2015. Faith No More v parku 360 v Hradci Králové zahrají ve čtvrtek 3. června jako druhý potvrzený headliner příštího ročníku. Tím prvním je partička Blink 182. Organizátoři ale zároveň potvrdili účast kapel Architects, Billy Talent nebo Napalm Death. Jinak 31. ročník festivalu Rock for People proběhne od 2. do 5. června 2027. Na úplný závěr shrnu počasí. Zítra má být pěkně jasno až polojasno, během odpoledne se někde zatáhne, denní maxima pak 20 až 25 stupňů.
4: Děkujeme pěkně, po 20. hodině si tady zahrajeme Kabáty, taky R.E.M. a jako otvírák AC/DC a Rock and Roll Train, tak ještě jednou krásný večer.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Bruce Springsteen a jeho klasická věc z roku 1975 Born to Run na rádiu Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Naposledy se pro dnešek podíváme, jak to vypadá na silnicích. 20 hodin 18 minut tady v Praze aktuálně pozor v Evropské ulici ve směru z centra u křižovatky s ulicí José Martího, kde srazila tramvaj chodce, počítejte tam s omezením. Na dálnici D1 na 21. a 5. kilometru u Mirošovic ve směru na Brno, dejte pozor na nepojízdnej nákladák. V Jeseníku v Husově ulici na křižovatce se Seifertovou se srazily dvě osobní auta a pozory na Břeclavsku v Novém Přerově, kde zasahou záchranáři u havárie osobáku. Tak všem řidičům šťastnou cestu, za chvíli Red Hot Chili Peppers a dáme si taky novinku od Nickelback, Rattle the Cage.
2: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rock Zone.
1: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: Tomu labutí píseň pro dnešní večer se postarali Bon Jovi s živákem Keep the Faith, ale ještě než se s váma rozloučím, tak vás pozvu na naše zítřejší vysílání. Čtvrtek mezi 13. a 14. hodinou je samozřejmě vyhrazen našemu pravidelnému pořadu Odposlech Toma Fredeho, tedy pořadu, kam si můj rockzónní kolega Tomáš Frede vždycky zve na živý rozhovor někoho zajímavého z české hudební scény. No a jeho zítřejším hostem bude, dá se říct, legenda, protože bude zpovídat baskytaristu kapely Vitacit Luďka Adámka, a to u příležitosti toho, že Vitacit slaví 50 let na hudební scéně. Takže máte-li na Luďka Adámka jakýkoliv dotazy, tak je posílejte na mailovou adresu studio@rockzone.cz. Ode mě pro dnešek všechno, popřeju vám krásný zbytek středečního večera, no a my si to spolu dáme zase zítra, klasicky od 14 hodin, do té doby čus.
1: Skupina Daughtry slaví 20 let existence a při té příležitosti vydala album There and Back Again. Je to poněkud neobvyklá kompilace nejstarších skladeb skupiny. Kapela totiž všechny ty skladby z roku 2006 znovu bez úprav nahrála a vydala na vlastní značce v omezeném nákladu. No a v novém dokonalejším provedení se ukazuje talent kapely. My si ho vychutnáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
1: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
0: Vážně?
1: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy, too comfortable to take off.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo, a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
7: Možná ti chybí kafe, možná víkend, možná někdo. A možná jenom jedna konkrétní píseň. Objednej si svůj song. Každý všední den od 9 do 14 na Rádiu Rockzone.
8: Rádio Rockzone

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ministerstvo určilo cenový strop pro paliva. Škola v Újezdu se vrátila k výuce a německá policie podnikla razii proti motorkářům. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Nafta smí od čtvrtka stát nejvýš 48 korun 70 haléřů za litr. Litr benzinu bude po zastropování ve čtvrtek stát 640 korun. V cenovém věstníku to ve středu nařídilo ministerstvo financí. Vláda k regulaci cen pohonných hmot přistoupila kvůli jejich výraznému zdražení v posledních týdnech. Cenové stropy na jednotlivé dny zatím bude ministerstvo financí určovat do konce října. Omezení ceny paliv začíná platit ve středu o půlnoci. Netýká se prémiových paliv. Ministerstvo financí vyzvalo provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním cenám přistupovali jen ve výjimečných případech. Na dodržování cenových stropů bude dohlížet specializovaný finanční úřad. Někteří školáci z Újezdu nad Lesy se bojí návratu do školní jídelny. Masarykovu základní školu v minulých dnech zasáhla epidemie salmonelózy. Zdravotní problémy pocítilo bezmála 400 lidí, včetně učitelů. Ve středu na vyučování do pražské školy dorazilo zhruba 60% žáků druhého stupně. Podle některých rodičů už jejich děti nechtějí ve škole jíst. Ředitel Libor Skala to chápe. Škola společně s pražskou městskou částí posílí psychologickou péči pro žáky.
2: Ta důvěra se ztratí strašně rychle a bude strašně dlouho trvat, než tu důvěru ta školní kuchyně zase získá zpátky, ať už rodičů, anebo těch dětí. Co se týká té psychické pomoci, tak my jsme vlastně zveřejnili nějaká telefonní čísla, kam rodiče nebo ti žáci si mohou zavolat. Máme tady k dispozici školní psycholožku, budeme mít ještě na poloviční úvazek jednu školní psycholožku.
1: Do obou školních budov v Újezdu nad Lesy se ve středu vrátili žáci po zhruba týdenním ředitelském volnu. Jídelna podle hygieniků uvařila jídlo z prošlých vajec. Kauzu salmonelózy řeší také policie. Stravování zatím škola řeší externě. Německá policie podnikla ve středu ráno rozsáhlou razii motorkářského klubu Hells Angels. Mimo jiné kvůli podezření z praní špinavých peněz. Při koordinované akci zasahovali také policisté v Belgii, Bulharsku a v Nizozemsku. Zajistili také peníze a majetek v hodnotě přes miliardu korun. Jen v Německu bylo v akci přes 1000 policistů. Podle bulvárního listu Bild vyšetřovatelé u motorkářského gengu zasáhli po víc než čtyřletém vyšetřování.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tady Pogačár na domácím mistrovství Evropy nepojede. Největší cyklistická hvězda současnosti chybí v nominaci Slovinska a dál se zotavuje po těžkém pádu na Vueltě. 28-letý vítěz letošní Tour de France si zlomil klíční kost a krční obratel a utrpěl otřes mozku. Po operaci v září předčasně ukončil sezónu. V posledních dnech se intenzivně spekulovalo, jestli se přece jen na domácí půdě nepředstaví. Zázračný návrat se ale nekoná. A na závěr doplním počasí. Ve čtvrtek bude jasno až polojasno, během dne bude od západu částečně přibývat oblačnosti a nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Skupina Daughtry slaví 20 let existence a při té příležitosti vydala album There and Back Again. Je to poněkud neobvyklá kompilace nejstarších skladeb skupiny. Kapela totiž všechny ty skladby z roku 2006 znovu bez úprav nahrála a vydala na vlastní značce v omezeném nákladu. No a v novém dokonalejším provedení se ukazuje talent kapely. My si ho vychutnáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Čerpací stanice se obávají ztrát. Nejvyšší žalobkyně navrhuje stížnost kvůli trestu za zneužití chlapců. A Izrael mluví o pokusu o teroristický útok na palubě letadla z Dubaje. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Regulace cen paliv způsobí v prvních dnech čerpacím stanicím ztráty, varuje Unie nezávislých petroliářů. Důvodem je, že budou muset prodávat dříve nakoupenou naftu pod nákupní cenou. Ministerstvo financí od čtvrtka začíná denně určovat cenové stropy podle burzy a regulované marže 2,50 Kč za litr, přičemž spotřební daň na naftu klesne o necelé 2 Kč. Pro čtvrtek činí strop pro naftu 48,72 Kč a pro benzín 46 korun 14 haléřů za litr. Pumpaři už v uplynulých dnech zaznamenali propad poptávky. Motoristé totiž vyčkávají na čtvrteční zlevnění. Nejvyšší státní zastupitelství žádá ministra spravedlnosti o podání stížnosti pro porušení zákona kvůli podmíněnému trestu za zneužití dětí. Krajský soud v Ústí nad Labem v červnu zmírnil 33-letému muži ze severních Čech původní nepodmíněný trest 3,5 roku vězení na podmínku a peněžitý trest, a to za pohlavní zneužití dvou chlapců ve věku 10 a 12 let. Podle žalobců je takový verdikt v hrubém nepoměru k závažnosti činu a zákon byl porušen ve prospěch odsouzeného. Pokud ministr stížnost podá, nejvyšší soud už trest sice zpětně zpřísnit nemůže. Jeho takzvaný akademický výrok by ale sjednotil budoucí rozhodovací praxi soudů u mravnostní kriminality na dětech. Středeční incident na lince Fly Dubai z Dubaje do Tel Avivu byl pokusem o džihadistický teroristický útok. Uvedl to izraelský ministr obrany s tím, že cílem jednoho z pilotů bylo letadlo se zhruba 180 lidmi na palubě úmyslně zřítit. Katastrofě zabránil druhý pilot spolu s několika převážně izraelskými cestujícími, kteří vnikli do kokpitu útočníka po potyčce, přemohli a převzali kontrolu nad strojem. Podle premiéra Benjamina Netanyahu a útočící pilot svého kolegu pobodal. Letoun následně nouzově přistál v Saúdské Arábii, kde podezřelého pilota okamžitě zadrželi tamní bezpečnostní složky.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Karolína Plíšková předčasně ukončila tenisovou sezónu. 34-letá hráčka na sociálních sítích uvedla, že potřebuje doléčit drobná zranění. Někdejší světová tenisová jednička naposledy hrála před měsícem na US Open. Letošní sezóny Plíšková šla bez větších očekávání po tom, co téměř rok a půl nehrála kvůli zdravotním potížím. Sezónu končí na 51. příčce světového žebříčku. A na závěr doplním počasí. Ve čtvrtek bude jasno až polojasno. Během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnost a nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

skupina Daughtry slaví 20 let existence a při té příležitosti vydala album There and Back Again. Je to poněkud neobvyklá kompilace nejstarších skladeb skupiny. Kapela totiž všechny ty skladby z roku 2006 znovu bez úprav nahrála a vydala na vlastní značce v omezeném nákladu. No a v novém dokonalejším provedení se ukazuje talent kapely. My si ho vychutnáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ministerstvo určilo cenový strop pro paliva. Škola v Újezdu se vrátila k výuce a německá policie podnikla razii proti motorkářům. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Nafta smí od čtvrtka stát nejvýš 48 korun 70 haléřů za litr. Litr benzinu bude po zastropování ve čtvrtek stát 640 korun. V cenovém věstníku to ve středu nařídilo ministerstvo financí. Vláda k regulaci cen pohonných hmot přistoupila kvůli jejich výraznému zdražení v posledních týdnech. Cenové stropy na jednotlivé dny zatím bude ministerstvo financí určovat do konce října. Omezení ceny paliv začíná platit ve středu o půlnoci. Netýká se prémiových paliv. Ministerstvo financí vyzvalo provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním cenám přistupovali jen ve výjimečných případech. Na dodržování cenových stropů bude dohlížet specializovaný finanční úřad. Někteří školáci z Újezdu nad Lesy se bojí návratu do školní jídelny. Masarykovu základní školu v minulých dnech zasáhla epidemie salmonelózy. Zdravotní problémy pocítilo bezmála 400 lidí, včetně učitelů. Ve středu na vyučování do pražské školy dorazilo zhruba 60% žáků druhého stupně. Podle některých rodičů už jejich děti nechtějí ve škole jíst. Ředitel Libor Skala to chápe. Škola společně s pražskou městskou částí posílí psychologickou péči pro žáky.
2: Ta důvěra se ztratí strašně rychle a bude strašně dlouho trvat, než tu důvěru ta školní kuchyně zase získá zpátky, ať už rodičů, anebo těch dětí. Co se týká té psychické pomoci, tak my jsme vlastně zveřejnili nějaká telefonní čísla, kam rodiče nebo ti žáci si mohou zavolat. Máme tady k dispozici školní psycholožku, budeme mít ještě na poloviční úvazek jednu školní psycholožku.
1: Do obou školních budov v Újezdu nad Lesy se ve středu vrátili žáci po zhruba týdenním ředitelském volnu. Jídelna podle hygieniků uvařila jídlo z prošlých vajec. Kauzu salmon Neloza řeší také policie. Stravování zatím škola řeší externě. Německá policie podnikla ve středu ráno rozsáhlou razii motorkářského klubu Hells Angels. Mimo jiné kvůli podezření z praní špinavých peněz. Při koordinované akci zasahovali také policisté v Belgii, Bulharsku a v Nizozemsku. Zajistili také peníze a majetek v hodnotě přes miliardu korun. Jen v Německu bylo v akci přes 1000 policistů. Podle bulvárního listu Bild vyšetřovatelé u motorkářského gengu zasáhli po víc než čtyřletém vyšetřování.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tadej Pogačár na domácím mistrovství Evropy nepojede. Největší cyklistická hvězda současnosti chybí v nominaci Slovinska a dál se zotavuje po těžkém pádu na Vueltě. 28-letý vítěz letošní Tour de France si zlomil klíční kost a krční obratel a utrpěl otřes mozku. Po operaci v září předčasně ukončil sezónu. V posledních dnech se intenzivně spekulovalo, jestli se přece jen na domácí půdě nepředstaví. Zázračný návrat se ale nekoná. A na závěr doplníme počasí. Ve čtvrtek bude jasno až polojasno, během dne bude od západu částečně přibývat oblačnosti a nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Čerpací stanice se obávají ztrát. Nejvyšší žalobkyně navrhuje stížnost kvůli trestu za zneužití chlapců. A Izrael mluví o pokusu o teroristický útok na palubě letadla z Dubaje. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Regulace cen paliv způsobí v prvních dnech čerpacím stanicím ztráty, varuje Unie nezávislých petroliářů. Důvodem je, že budou muset prodávat dříve nakoupenou naftu pod nákupní cenou. Ministerstvo financí od čtvrtka začíná denně určovat cenové stropy podle burzy a regulované marže 2 koruny 50 za litr, přičemž spotřební daň na naftu klesne o necelé 2 koruny. Pro čtvrtek činí strop pro naftu 48 korun 72 haléřů a pro benzín 46 korun 14 haléřů za litr. Pumpaři už v uplynulých dnech zaznamenali propad poptávky. Motoristé totiž vyčkávají na čtvrteční zlevnění. Nejvyšší státní zastupitelství žádá ministra spravedlnosti o podání stížnosti pro porušení zákona kvůli podmíněnému trestu za zneužití dětí. Krajský soud v Ústí nad Labem v červnu zmírnil 33-letému muži ze severních Čech původní nepodmíněný trest 3,5 roku vězení na podmínku a peněžitý trest, a to za pohlavní zneužití dvou chlapců ve věku 10 a 12 let. Podle žalobců je takový verdikt v hrubém nepoměru k závažnosti činu a zákon byl porušen ve prospěch odsouzeného. Pokud ministr stížnost podá, nejvyšší soud už trest sice zpětně zpřísnit nemůže. Jeho takzvaný akademický výrok by ale sjednotil budoucí rozhodovací praxi soudů u mravnostní kriminality na dětech. Středeční incident na lince Fly Dubai z Dubaje do Tel Avivu byl pokusem o džihadistický teroristický útok. Uvedl to izraelský ministr obrany s tím, že cílem jednoho z pilotů bylo letadlo se zhruba 180 lidmi na palubě úmyslně zřítit. Katastrofě zabránil druhý pilot spolu s několika převážně izraelskými cestujícími, kteří vnikli do kokpitu útočníka po potyčce, přemohli a převzali kontrolu nad strojem. Podle premiéra Benjamina Netanyahu a útočící pilot svého kolegu pobodal. Letoun následně nouzově přistál v Saúdské Arábii, kde podezřelého pilota okamžitě zadrželi tamní bezpečnostní složky.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Karolína Plíšková předčasně ukončila tenisovou sezónu. 34-letá hráčka na sociálních sítích uvedla, že potřebuje doléčit drobná zranění. Někdejší světová tenisová jednička naposledy hrála před měsícem na US Open. Do letošní sezóny Plíšková šla bez větších očekávání po tom, co téměř rok a půl nehrála kvůli zdravotním potížím. Sezónu končí na 51. příčce světového žebříčku. A na závěr doplním počasí. Ve čtvrtek bude jasno až polojasno. Během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnost a nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.

norská symphonic black metalová kapela Dimmu Borgir vydala nové album a jmenuje se Great Serpent Rising a vzdor anglickému názvu album obsahuje několik skladeb v norštině. Některé z těchto skladeb určitě kapela předvede i na svém koncertě v Brně plánovaném na 24. října. 11. řadová deska vychází po 8-leté pauze a jak zní Dimmu Borgir dnes, zjistíte večer v 11.

Kvalita, která nestárne. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ministerstvo určilo cenový strop pro paliva. Škola v Újezdu se vrátila k výuce a německá policie podnikla razii proti motorkářům. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Nafta smí od čtvrtka stát nejvýš 48 korun 70 haléřů za litr. Litr benzinu bude po zastropování ve čtvrtek stát 640 korun. V cenovém věstníku to ve středu nařídilo ministerstvo financí. Vláda k regulaci cen pohonných hmot přistoupila kvůli jejich výraznému zdražení v posledních týdnech. Cenové stropy na jednotlivé dny zatím bude ministerstvo financí určovat do konce října. Omezení ceny paliv začíná platit ve středu o půlnoci. Netýká se prémiových paliv. Ministerstvo financí vyzvalo provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním cenám přistupovali jen ve výjimečných případech. Na dodržování cenových stropů bude dohlížet specializovaný finanční úřad. Někteří školáci z Újezdu nad Lesy se bojí návratu do školní jídelny. Masarykovu základní školu v minulých dnech zasáhla epidemie salmonelózy. Zdravotní problémy pocítilo bezmála 400 lidí, včetně učitelů. Ve středu na vyučování do pražské školy dorazilo zhruba 60% žáků druhého stupně. Podle některých rodičů už jejich děti nechtějí ve škole jíst. Ředitel Libor Skala to chápe. Škola společně s pražskou městskou částí posílí psychologickou péči pro žáky.
2: Ta důvěra se ztratí strašně rychle a bude strašně dlouho trvat, než tu důvěru ta školní kuchyně zase získá zpátky, ať už rodičů anebo těch dětí. Co se týká té psychické pomoci, tak my jsme vlastně zřejmili nějaká telefonní čísla, kam rodiče nebo ti žáci si mohou zavolat. Máme tady k dispozici školní psycholožku, budeme mít ještě na poloviční úvazek jednu školní psycholožku.
1: Do obou školních budov v Újezdu nad Lesy se ve středu vrátili žáci po zhruba týdenním ředitelském volnu. Jídelna podle hygieniků uvařila jídlo z prošlých vajec. Kauzu salmon Neloza řeší také policie. Stravování zatím škola řeší externě. Německá policie podnikla ve středu ráno rozsáhlou razii motorkářského klubu Hells Angels. Mimo jiné kvůli podezření z praní špinavých peněz. Při koordinované akci zasahovali také policisté v Belgii, Bulharsku a v Nizozemsku. Zajistili také peníze a majetek v hodnotě přes miliardu korun. Jen v Německu bylo v akci přes 1000 policistů. Podle bulvárního listu Bild vyšetřovatelé u motorkářského gengu zasáhli po víc než čtyřletém vyšetřování.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tadej Pogačár na domácím mistrovství Evropy nepojede. Největší cyklistická hvězda současnosti chybí v nominaci Slovinska a dál se zotavuje po těžkém pádu na Vueltě. 28-letý vítěz letošní Tour de France si zlomil klíční kost a krční obratel a utrpěl otřes mozku. Po operaci v září předčasně ukončil sezónu. V posledních dnech se intenzivně spekulovalo, jestli se přece jen na domácí půdě nepředstaví. Zázračný návrat se ale nekoná. A na závěr doplníme počasí. Ve čtvrtek bude jasno až polojasno, během dne bude od západu částečně přibývat oblačnosti a nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

strašně. Norská symfonik black metalová kapela Dimmu Borgir vydala nové album a jmenuje se Great Serpent Rising a vzdor anglickému názvu album obsahuje několik skladeb v norštině. Některé z těchto skladeb určitě kapela předvede i na svém koncertě v Brně plánovaném na 24. října. 11. řadová deska vychází po 8leté pauze a jak zní Dimmu Borgir dnes, zjistíte večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Čerpací stanice se obávají ztrát. Nejvyšší žalobkyně navrhuje stížnost kvůli trestu za zneužití chlapců. A Izrael mluví o pokusu o teroristický útok na palubě letadla z Dubaje. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Regulace cen paliv způsobí v prvních dnech čerpacím stanicím ztráty, varuje Unie nezávislých petroliářů. Důvodem je, že budou muset prodávat dříve nakoupenou naftu pod nákupní cenou. Ministerstvo financí od čtvrtka začíná denně určovat cenové stropy podle burzy a regulované marže 2,50 Kč za litr, přičemž spotřební daň na naftu klesne o necelé 2 Kč.